sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

rano, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Český folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začneme Folk Teamem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény mohelnického folkfestu, kde dohrál folk tým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby tě dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kameru, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi, já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: K bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, ano. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak jedna dobře. Věc,
1: výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pa by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás. Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vaší vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ano, mají prosím. Představu.
3: Ano, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře, jsi žena, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramantní paní Němcovou.
3: Mm-hmm. Dobrý den.
5: Chtěla bych Asko.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Moji oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No prosím.
6: A já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Naslyšenou.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila. Mm-hmm. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám,

0: který venčili psa, dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
1: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
0: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
1: Mám českýho fouska pořád.
0: Ano.
1: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
1: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
0: Aleš.
2: Aleš.
1: Tak ahoj tak. Aleši a děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
0: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
1: No protože já tam bydlím.
2: No já vím, mě no, to došlo.
1: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
1: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
3: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už sa rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámii s Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla táže se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozdím klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Holka rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731-800-900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte jasně na druhou stranu,
2: no,
0: můžete
2: mohlo
0: vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no, protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A
2: pili
0: na
2: ho,
0: další věc.
2: A pili ho.
4: Vidomže. Lenzo. S tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden, zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk, plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat?
5: Jak to?
4: Mají přece flinty, to víš.
5: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být. No, zastaví.
4: Lojzo, a kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
5: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se. Čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě zutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Jste častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s hodnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a ne. Navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak to
4: báječ.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši, já jsem zapomněl to.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu, pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď hlasoval pro pana Menšíka. Pro
2: děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
9: Budu sám.
8: Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
8: Nazvedni nohy.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A udělá buchliče, jak to?
9: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zbýváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já mám třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: no,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil.
9: Yeah.
8: Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeu mám. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Yeah. Proč si mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš.
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: no, to taky.
8: Povídat nejvidí moje kyselé.
9: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
8: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
8: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: Ale
8: no,
9: to,
8: no, no, parkovat
9: ale to
8: asi,
9: vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
8: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
8: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
9: Jseš podvodník.
8: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
8: Miláško, posaď se.
9: Žádám.
8: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
8: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no,
9: no
8: tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trapený.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Weissovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti Jitky Němcové, jmenuju se,
1: kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, se abychom tam nepostrašili posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkrývám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře, jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slyšíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě. Jitka má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Připojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si léta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: Někdo uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Prezident se chystá vést delegaci na summit NATO. V Bochově na Karlovarsku mají naučnou houbařskou stezku. Plzeňská zoo odchovala mláďata jeřába bělošího. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval tak na rozhodnutí ústavního soudu, že prezident má do Ankary jet i přesto, že to vláda odmítala. Třeba motoristé teď předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
7: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
8: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
9: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
8: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
9: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
8: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
6: Bochov na Karlovarsku má naučnou houbařskou stezku. Začíná nedaleko silnice ve směru na Toužim. Její vybudování trvalo přes rok a město za práce zaplatilo 2 miliony korun. S financováním pomohly evropské dotace. Trasa měří zhruba 4 kilometry, říká spoluautorka stezky Monika Macháčková.
10: Ten okruh má vlastně 12 naučných tabulí, kde se děti nebo návštěvníci a hubaři můžou dozvědět něco ze zajímavosti ze světa hub. A potom vlastně ta stezka ještě doplňá o naučné a vzdělávací prvky, které jsou hlavně určené dětem. A ještě jsou tam makety hub těch nejznámějších pro ty malinký. A ty mají vlastně ještě v sobě ukrytou takovou hru s naším bloudíkem, takže kdo bude chtít z dětí, tak se vlastně může zahrát ještě hru.
6: Plzeňské zoo se narodila dvě mláděta ohroženého druhu jeřábů. První se vyklubalo v neděli a druhé tento týden v úterý. Ve volné přírodě žije kolem 5000 jeřábů běloších. V Česku je chová 6 zoologických zahrad, včetně té plzeňské, říká její mluvčí Martin Vobruba.
11: Jedná se o velkého ptáka z Jižní Asie. Péči o mláďata mají oba rodiče. Návštěvníci je při troše štěstí spatří z vyhlídkové cesty ve voliéře mezi venkovními expozicemi levhartů čínských a nosorožců indických.
6: Jeřáby žijí v přírodě na polích podél řek nebo v bažinách. Hnízdo si staví z trávy. Samice snášejí zpravidla dvě vejce, na kterých sedí oba rodiče něco přes měsíc. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup včera na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnoprávní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize. Kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala.
0: Sport.
6: Tenistka Tereza Valentová vypadla na travnatém turnaji v Eastbourne ve čtvrtfinále. V přípravě na blížící se Wimbledon prohrála s Němkou Mariovou 0-2 na sety. Mezi nejlepší čtyři na Malorce neprošel Vít Kopřiva. Američanu Quinnovi podlehl 1-2.
0: Počasí.
6: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 28 až 31. Vaneslabý, proměnlivý nebo východní vítr. Rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé. Přes den budou dobré, aby o zátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Situace na silnicích v regionu je teď časně ráno klidná. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné páteční ráno a bezproblémové vstávání přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě začíná naše ranní vysílání, neboli program plný písniček a informací, a u jeho poslechu vás vítá Jitka Brošková. O hudební úvod se nám postarají písničky Co nestárnou od Miroš Birky a taky Valdemara Matušky. V ranní anketě s dětmi Ahoj rádio se zaměříme na plastickou chirurgii a v prvním ranním příspěvku vás pozveme do jedné pražské lékárny, kde na vás dýchne historie i vůně mastí. Slavná Fragnerová lékárna v Praze si připravuje vlastní léky. Obnovila třeba recepturu kdysi populární pražské domácí masti. A my si o tom povíme víc už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co všechno nám může vylepšit plastická chirurgie?
1: Obličej, aby jsme neměli vrázky. Krásu? Že můžeme zhubnout.
2: Že vypadáme jako mladší.
3: Dají se zvětšit prsa.
4: Že jsem zvětšinos třeba.

0: počasí.
1: Je čtvrtek na šestá, krásné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Venku máme jasnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia a opět je před námi slunečné počasí s tropickými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty povyskočí na

0: a 30 až 35 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 28 až 31 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré, ale biozátěž je opět na nejvyšším 3. stupni, tedy vysoká.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: vysílání do nového dne přejeme všude tam, kde jste si nás hned po probuzení naladili. S vámi je Český rozhlas z Karlovy Vary a za 10 minut bude 17:30. Chrání rány a zmírní zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se pak už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. A slavná mast znovu ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji totiž začali znovu připravovat.
1: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
2: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
1: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
2: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
1: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno, na jakýkoliv kožný problém.
2: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář.
3: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku. Po rozpuštění vlastně vymícháme do vychladnutí.
2: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
3: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
2: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
3: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
2: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
3: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
2: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Výrazně.
3: Rychlé osvěžení.
2: Mentolová chuť.
3: Dechu, přesně tak.
2: Cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
3: Silice, mátová, mentol, timol.
2: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Česko čeká extrémně horký víkend. Teploty se vyšplhají na většině území na 35 až 40 stupňů Celsia. Velmi vysoké teploty budou i v Karlovarském kraji. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží nebo dehydratací. Mariánské Lázně pokračují v přípravě výstavby nových nájemních bytů v lokalitě Třešňovka. Za 4 bytové domy zaplatí více než 190 milionů korun. Představitelé radnice už začali hledat stavební firmu, která zakázku zajistí. V Karlových Varech Staré Roli začalo fungovat Karlovarské oděvní centrum. Provozuje ho nezisková organizace Oděvní banka. Jedná se o druhé zařízení v zemi. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Pondělní usnesení vlády k cestě na summit Severoatlantické aliance v Ankaře 7. a 8. července počítalo s účastí nejvíce 20 členů delegace a doprovodu. Kabinet ho však bude muset změnit po rozhodnutí ústavního soudu, které formou předběžného opatření vládě uložilo nominovat i prezidenta Petra Pavla. Rusko v odvetě za uzavření ruského generálního konzulátu v rumunském městě Konstanca označilo rumunského konzula v Petrohradu za nežádoucí osobu a ohlásilo, že uzavře rumunský generální konzulát v tomto ruském městě. Českou mistryní v časovce je potřetí za sebou Julia Kopecký. 21-letá cyklistka splnila na společném šampionátu se Slovenskem v Uničově roli hlavní domácí favoritky a vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Kocslířovou. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty až 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 210 u obce Jindřichovice na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké dobré ráno přejeme. Je tu nový den, pátek 26. června a my se ho užijeme nejen se sluníčkem nad hlavou, ale taky s porcí osvěžující muziky. Nachystali jsme pro vás písničky od Marty Kubišové a taky Jana Kalouska a pokud vás zajímá, co se dnes bude dít, tak si počkejte na výběr očekávaných událostí a taky na naše tipy, jak si užít pátek. Je 17:30, dobré jitro.

0: Rozhlas Karlovy Vary, váš společník do každého rána, a tak vám přejeme, abyste měli pohodový den a hlavně takový, jaký ho chcete mít. A co se očekává? Tak dnešním dnem končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů a od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Své závěrečné vysvědčení si převezme také asi 119 900 prvňáčků a do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise, vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem, má za úkol prověřit okolnosti korupce, mimo jiné v pražském dopravním podniku. A festival zaměření na punk rock, ska, hardcore, reggae a rock'n'roll dnes začne v Táboře. Koná se zde 20. ročník třídenní přehlídky Mighty Sounds. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise anebo Skindred. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tam, kde jste si zapli rádio, přejeme krásné ráno. Máme opět jasnou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia. No a dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 32 až 35 stupni Celsia, na horách mezi 28 až 31 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Později přes den budou dobré. Pozor, biozátěž, ta je vysoká na 3. stupni.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, za 9 minut bude 6 hodin a před námi teď naše tipy a rady, jak si užít pátek. Tak v zahradě Františka Lázeňského hotelu Belvedere začne v 15 hodin letní party s kapelou Malem Irish, která hraje tradiční irskou hudbu. Výstava Jen řekni Sokolov začne v Sokolovském zámku vernisáží v 16 hodin. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. V Chebu dnes začíná Mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad začne v 16 hodin zahajovací ceremoniál za účasti 13 orchestrů a jejich majoretkových skupin. Od 19 hodin začne v areálu Krajinka program Vítáme vás v Chebu, ve kterém se představí chebský městský dechový orchestr i jeho stará garda, slovenský soubor z Nové Dubnice a četnická třináctka. V Chebské galerii 4 začíná v 18 hodin výstava fotografií Hynka Čermáka nazvaná Žena bohyně světlostín. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z jeho dřívější tvorby doplněné o autorova novější díla. Zámek Valeč se stane od 19 hodin dějištěm divadelního představení. Západočeské divadlo tam uvede inscenaci A žili šťastně až do smrti. Hravou a lehce ironickou pohádku především pro dospělé. Do zámeckého parku v Ostrově přijedou zahrát Tomáš Klus a Rozálie. Koncert začíná v 19 hodin. A legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj k lékařským stipendiím nabízí taky náborové příspěvky pro nové doktory. Ostrov na Karlovarsku chystá solární panely pro bytový dům a další budovy. Teplotní rekordy padly na polovině stanic v Česku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj nabízí studentům všeobecného a zubního lékařství stipendium 150 tisíc korun ročně. Podmínkou je, že absolventi v regionu po škole odpracují 3 až 5 let. Kraj navíc finančně podporuje i samotné odborné praxe. Pokračuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
5: Samozřejmě je to nástroj k tomu, jak si ty lékaře budoucí zavázat tím, že dáváme stipendia, tak oni tady musí odpracovat určitou část a my jim de facto ještě nabízíme ten bonus náborových příspěvků a případně, že půjdou do ordinací praktiku nebo stomatologů, můžou dostat další finanční prostředky.
4: Kompletní podmínky a přehled všech finančních podpor najdou zájemci na webových stránkách Karlovarského kraje. V Ostrově na Karlovarsku chystají instalaci dalších fotovoltaických panelů. V provozu jsou už například na budově knihovny nebo městského úřadu. Brzy se ale objeví i na střechách dalších městských objektů. Jak byl Ostrov úspěšný s žádostmi o rotace na tyto nové projekty, upřesňuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
6: Ve dvou žádostí jsme byli úspěšní. Jedná se o instalaci fotovoltaických elektráren na objekty základních škol Myslbekova, Májova, Masaryčka, koupaliště a sauna. Tak tam jsme byli úspěšní, víme i kolik bychom měli dostat, takže tam připravujeme teprve tu realizaci a zadávací dokumentaci.
4: Město chce těmito kroky vyrábět víc vlastní elektřiny a trvale tak snížit výdaje za ně. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly včera teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně vlna vede dorazí do Česka o víkendu, kde se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
7: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
8: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
4: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia. Na horách 28 až 31. Vaneslabý proměnlivý nebo východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nemáme v tuto chvíli v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tak. Hezké dobré ráno, možná vás probudil budík, možná naše zprávy, anebo vůně dobré kávy. Každopádně vám přejeme hezký start nového dne, kterým je pátek 26. června. Je to poslední pracovní den tohoto týdne a zároveň poslední den pro školáky, kterým už zítra začnou prázdniny. No a kdo dnes oslaví svátek a kdo narozeniny, tak to si prozradíme už za chvíli. Taky si popovídáme s meteorology a otevřeme další zajímavé téma dobrého rána. Český rozhlas se už delší dobu připravuje na vysílání během krizových situací a katastrof. No a teď nově na tom bude spolupracovat i s ukrajinským veřejnoprávním rádiem Suspilné Ukraine. A to má totiž unikátní zkušenosti s náročnými podmínkami a vy se víc dozvíte už za pár minut v našem dnešním dobrém ránu. Je 6 hodin a 5 minut a pokračujeme dál písničkou od skupiny Ready Kirken, tak hezký poslech.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.
10: Zítra má.

strach a nevzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl.

0: Marie Rotrová a Jiří Bartoška ve společné písni Klíč pro štěstí. No a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 6 hodin a 13 minut v kalendáři 26. června. A je-li to vaše narozeninové datum, tak přejeme jen to nejlepší. Mezi známé osobnosti, které mají dnes narozeniny, patří také český spisovatel science fiction a novinář Ondřej Neff, kterému je 81 let. Český herec a moderátor Petr Svoboda slaví 74. narozeniny. Kulaté 70. narozeniny oslaví francouzská herečka Véronique Jeunesse, známá především svou rolí komisařky Julie Lescaut ve stejnojmenném kriminálním seriálu. A 33. oslaví americká zpěvačka a herečka Ariana Grande. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi a také Mezinárodní den na podporu obětí mučení. A k svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Adriana. Adriana je oblíbené jméno latinského původu a znamená pocházející z města Adrie anebo také zrozená u moře. Tak všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.18 na hodinách, ranní společnost vám dělá Český rozhlas a další z tropických letních dnů je před námi. Ta, co nám přinese, tak to se teď dozvíme od meteorologa Martina Adamovského. Já vás zdravím, hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve tím dnešním ránem, jaké máme tedy počasí aktuálně v karlovarském regionu.
2: Tak tropické noci, kdy teplota neklesne po 20 stupňů, ještě úplně nemáme, respektive na horách, třeba na Dyleni tomu tak bylo, tam teplota klesla nejvíce na 21,7 stupně. V těch nižších polohách jsme naměřili i řekněme kolem 15-16 stupňů, teď většinou měříme kolem 17-18 a máme jasno.
1: Mm-hmm. A na co se máme připravit pak přes den?
2: Tak samozřejmě na vysoké teploty, i když v tom nadcházejícím víkendu to bude ještě extrémnější dnes, ale počítejte, že bude tak o 1 až 2 stupně tepleji než včera, takže dnes 32 až 35 stupňů, možná někde v centru Karlových Varů počítejte, že ty teploty budou i malinko vyšší, nějakých 36. Na horách ty teploty už také budou většinou kolem tropické třicítky, vítr bude foukat slabý, no a po většinu dne samozřejmě jasno nebo skoro jasno, bez jakýchkoliv srážek.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský a já vám za to moc děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
4: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
3: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Tam, kde jste si nás naladili, přejeme prýma pátek a hlavně bezproblémové vstávání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 6 minut bude 6:30. Tak možná si vzpomenete, loni na podzim vám do poštovní schránky přišla brožura 72 hodin, která popisuje, jak se připravit na krizové situace. Vybavíte si, co se v ní píše o rádiu? Tak podle příručky máte mít doma pokud možno malý přijímač na baterky. Je to proto, že Český rozhlas má zajištěné vysílání i pro případ krajní krize nebo katastrofy. A právě příprava na krizové situace je jednou z důležitých součástí memoranda, které spolu ve středu podepsali Český a Ukrajinský rozhlas.
1: Já pevně doufám, že se neocitne naše země v takové situaci, jak v jaké se nachází Ukrajina, tedy v takovémto válečném stavu, ale je dobré být připraven. A právě zkušenost, řekněme, veřejnoprávní vysílatele z existence a z práce ve válečné situaci je pro nás docela zásadní a docela zajímavá.
2: Popisuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Shoduje se tak s šéfem zpravodajství Ondřejem Suchanem, že právě rádiové vlny jsou v době krizí nejlépe dostupné.
3: Teď, když byl třeba výpadek ve Španělsku, tak se ukázalo, že jsou situace, kdy vypadnou sítě, kdy ten rozhlas díky rádiu na baterky a technologii VKV, tak je jediným zdrojem informací, protože ty ostatní prostě nefungují. Ne protože bychom byli geniální, ale protože ta technologie vlastně funguje za všech okolností. Když to řeknu trošku zjednodušeně, stačí, abychom tady a na vysílačích dolévali naftu a aby člověk měl rádio na baterky a funguje to i ve chvíli, kdy ty ostatní zdroje vypadávají.
2: To potvrzují podle ředitele Suspilné Ukrajin Mikuly Černotického i zkušenosti ukrajinského rozhlasu přímo z náročných podmínek země ve válce.
4: Žádná jiná platforma nás nedokáže spojit s lidmi, kteří uvízli někde v okupovaných územích. Jen rádio. My jsme se naučili, jak v náročných situacích pracovat se zaměstnanci, jak připravovat plány na různé krizové situace, jak při nich zachovat výrobu. Moc rádi budeme tyto informace sdílet, i když doufáme, že je nikdy nebudete potřebovat.
2: Český rozhlas těmito informacemi podle Ondřeje Suchana obohatí to, co dělá už teď.
3: V běhu určitě je, že máme dneska seznam odborníků pro všechny různé ty mimořádné události. V běhu je to, že společně s hasiči a z jejich psychologi jsme natáčeli otázky a odpovědi na jednotlivé krizové věci, které můžou nastat. To už máme vyrobené. Máme připravené pro krizové situace takové velké bedny, které jsou pro reportéry, kteří pojedou k té mimořádné události, ve které mají náhradní zdroj energie, jsou tam i různé ochranné pomůcky.
2: Kromě toho, že má rozhlas válečného zpravodaje na Ukrajině, redaktoři v minulosti reportovali přímo s povodněmi zasaženého města Jeseník nebo během pandemie covidu vysílali tiskové konference vlády. V současné době je vysílání připraveno na celkem 23 různých krizových situací, které v Česku mohou nastat. Jakub Luck, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ще за ства цупки, мамо.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary mají dokončenou projektovou dokumentaci na přestavbu ubytovny Drahomíra. Město tam plánuje vybudovat 93 bytů. Součástí bude i parkovací dům pro 120 aut. Obyvatelé Hroznětína na Karlovarsku pomohli vybudovat novou odpočinkovou zónu v ulici Luční. Vzniklo tam jezírko, herní prvky a dřevěný altán. Na opravách místa se podíleli místní obyvatelé při společných brigádách. Záchranná a odchytová služba zvířat v Delovicích u Karlových Varů končí. K rozhodnutí o ukončení činnosti vedlo Petra Prokeše několik důvodů. Zdravotní komplikace a taky právní nejistota spojená s výkonem činnosti. Státní fond životního prostředí začal znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 000 korun. Příjem žádostí skončí 31. října. Ministři obrany zemí Vyšegrádské skupiny na jednáních v Maďarsku se shodli na významu regionální obranné spolupráce a potvrdili zájem rozvíjet společné projekty. Mistrem republiky v časovce je potřetí v řadě Matias Vacek. Na šampionátu silničních cyklistů v Uničově byl druhý Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Okorouhlá a Jesenice u Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část místní komunikace.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 7:30 a hezké ráno přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem, kteří jste si nás naladili, a zdravíme teď především školáky a školačky, kteří si půjdou dnes pro svá vysvědčení. Tak ať z nich máte radost a nebuďte smutní, když nebudou známky takové, jaké jste si přáli mít. Každopádně bude to alespoň dobrý důvod k tomu, abyste si je pro příště vylepšili, takže hlavu vzhůru. Vždyť prázdniny už jsou za dveřmi. Dnes je pátek 26. června, no a po krátkých zprávách otevřeme opět vrátka muzice další pěknou písničkou, a to od Petra Spáleného. Také se vám krásně poslouchám.

0: To byla pěkná hudební vzpomínka, co říkáte, Karel Černoch a Iveta Bartošová na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a dnešek patří Mezinárodnímu dni boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Tento den byl vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1987 s cílem upozornit na globální problém drog a jejich dopad na jednotlivce, rodiny a společnost. Zneužívání drog vede k závislostem, zdravotním problémům, kriminalitě a narušení sociálních vztahů. Dnešní den tedy připomíná, jak je důležité chránit své zdraví a život a umět drogám říci ne. Naše časomíra ukazuje 6:39 a po písničce nabídneme předpověď počasí. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: I nadále hezký poslech přejeme všude tam, kde posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary ve znamení písniček a informací. Už za chvíli nahlédneme spolu s Petrem Jungmanem do kalendária, ale nejprve přinášíme předpověď počasí pro dnešní den, pátek 26. června.
1: Počasí.
0: V našem regionu je už velmi teplo, většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia. Na horách byla výjimečně i tropická noc a tam měříme přes 20 stupňů. No a také dnešní teploty porostou vysoko. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. Na horách na 28 až 31 stupňů. Vane slabý vítr, proměnlivý nebo východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou ale většinou dobré. Pozor, biozátěž ta je vysoká na 3. stupni. Tak nezapomeňte sebe, děti a zvířata chránit před přímým sluníčkem. Dodržujte správný pitný režim, chraňte se pokrývkou hlavy slunečními brýlemi a nezapomeňte ani na opalovací krém, no a užijte si parádně letní den. Za půl minuty bude 6:45.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferencz na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k Všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj se chystá pořídit autonomní vůz pro monitoring stavu silnic. Hroznětín na Karlovarsku má novou komunitní odpočinkovou zónu. Hasiči evakuovali 45 lidí z hořící budovy na pražském Žižkově. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Silnice a stezky v Karlovarském kraji zkontroluje autonomní vozidlo. Speciálními technologiemi vybavené auto by mělo stát kolem 8 milionů korun a zakoupí ho hejtmanství. Používat ho bude krajská správa a údržba silnic. Jak říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO, díky novým technologiím bude jednodušší plánování různých rekonstrukcí.
5: Samozřejmě tím ušetříme finanční prostředky, ušetříme lidské síly, protože autonomní vozidlo bez řidiče může jezdit neustále, nemusí se tam střídat posádka a vlastně kontroluje ho někdo, kdo sedí, dá se říct, v kanceláři nebo u přístrojů a má na něj náhled, má nad ním plnou kontrolu. Takže i toto je přínos a samozřejmě ta diagnostika je silně automatická a přenáší to vlastně celé do systému.
4: Vozidlo při snímání stavu komunikace jezdí pomalu, nejčastěji rychlostí mezi 5 a 7 km v hodině. Pro svoji práci potřebuje připojení do 5G sítě. Podobná auta, která vyhodnocují stav komunikací, jezdí například ve Francii nebo v Německu. Obyvatelé Hroznětína pomohli vybudovat novou odpočinkovou zónu v ulici Luční. Vzniklo tam jezírko, herní prvky a dřevěný altán. Na úpravách místa se podíleli místní obyvatelé při společných brigádách, říká místostarosta Zdeněk Jánský z Volby pro kraj.
6: Podařilo se nám získat architekta, který vlastně připravil celý ten architektonický návrh právě na základě toho podkladu těch místních obyvatel a z toho pak vznikaly právě ty doplňky, viz prolizačky, lehátka, ten altán a samozřejmě i celá ta část s tou vodní plochou.
4: Na pražském Žižkově v Biskupcově ulici hořel dnes nad ránem byt. Hasiči z domu zachránili 15 lidí, 45 jich evakuovali. 4 lidi předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus. Napsali to na síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3. ráno. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň už je uhašený. Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl lodě uvízlé v Perském zálivu vyvést přes Hormuzský průliv ven na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Irán.
7: Útok ohrožuje křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem z minulého týdne, podle kterého má Írán obnovit běžnou lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán přitom varoval, že lodě musí jezdit jeho vlastní trasou, nikoli tou, kterou prosazují Spojené státy. Podle deníku Wall Street Journal je za útokem právě Írán. Cena americké ropy po útoku vzrostla o více než 2%. Ve středu proplulo průlivem rekordních 50 lodí, ale po íránské hrozbě se nejméně 5 z nich na jižní trase otočilo zpátky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 28 až 31. Vany slabý, proměnlivý nebo východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nemáme v tuto chvíli v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak už se to blíží, v pořadí 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začne už příští týden. No, my se v našem vysílání za chvíli vrátíme do historie. A to k prvnímu ročníku, který se konal jen rok po druhé světové válce a také k filmům, které se tehdy na festivalu promítaly. Počkejte si na toto zajímavé ohlédnutí, stejně tak jako na naši ranní anketu s dětmi Ahoj Rádio. V níž se budeme ptát na to, čemu asi slouží vkladní knížka. Je 7 hodin a skoro už 5 minut a další hodinku dobrého rána otevřeme teď s písničkou od zpěvačky Lenky Filipové a její dcery Leny. Tak nás poslouchejte dál, hezké ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
8: Znáš mě?

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. V našem regionu je velmi teplo, většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se nám pohybují od 15 do 19 stupňů Celsia a teploty porostou a hodně vysoko. Přes den tedy bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia, na horách na 28 až 30. Vane slabý vítr, proměnlivý vítr nebo východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž ta je vysoká na 3. stupni. Tak ani dnes nezapomeňte dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž, hlavně tedy v poledních a odpoledních hodinách, a určitě nenechávejte děti nebo zvířata na přímém slunci a obzvlášť tedy v zaparkovaných automobilech.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a informace nejen o nás, o našem programu a písničkách, které vám hrajeme, ale také především z našeho karlovarského regionu najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz a připojit se můžete také k našemu Facebooku a nebo Instagramu. Za 9 minut bude 7:30 a teď nabízím ohlédnutí. Karlovarský filmový festival letos totiž slaví 60. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jen filmový festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archivu i kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči. A připomeneme si, co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti.
1: První ročník Mezinárodního filmového festivalu začal 1. srpna roku 1946 a nebylo to v Karlových Varech. Tady se filmy sice promítaly, ale až den po oficiální premiéře v Mariánských Lázních. Tam bylo sice víc kin než ve Varech, město na soutoku řeky Teplé a Ohře zase filmaře inspirovalo. Natáčel se tu například němý film Erotikon Gustava Machatého. Režisér Gustav Machatý, který od poloviny 30. let pracoval hlavně v zahraničí, byl po válce hostem zdejšího filmového festivalu. Nesoutěžní přehlídka se konala v době odsunu Němců, kdy kinematografie Polska, Německa i Maďarska byly v troskách a hodně se točilo o válce. Festival nabídl k odreagování i novou komedii Nezbedný bakalář o Takara Vávry.
2: Byl to renesanční film a tak neměl velký úspěch u diváků, protože po osvobození film s opilým nebelanským bakalářem nebyl vhodný prostě. Nehodil se do té atmosféry.
1: Navzdory tomu, co říkal režisér Vávra, se ale publikum v roce 1946 bavit chtělo. Hvězdami prvních ročníků zdejšího filmového festivalu tak byly dvě tehdy nejzářivější herečky, tanečnice, zpěvačky a sexuální symboly. Z Hollywoodu přiletěla Američanka Rita Haywortová, která se právě v roce 1946 předvedla ve své vůbec nejslavnější roli Gildy s legendární scénou, v níž oblečená do černého saténu předvádí svlékací scénu s rukavicemi. And they had the earthquake in San Francisco back in 1906. Karlovy Vary ale pověstnou rusovlasou Ritu Haywortovou viděli už ostříhanou na krátko a odbarvenou na blond. Mimochodem ztrátou ohnivé hřívy prý americká herečka přišla o velkou část publika. Festival ale hostil ještě jednu blondětou krásku. Byla to největší sovětská herecká hvězda všech dob, Ljubov Petrovna Orlovová. Festivaloví diváci ji mohli vidět v předválečné bláznivé jazzové komedii inspirované americkou groteskou. Celý svět se směje. Orlovová byla výborná zpěvačka, tanečnice i herečka a v Sovětském svazu měla stejné postavení jako později ve Spojených státech Marilyn Monroe. Publikum ji zahrnovalo obdivem a říká se, že do ní byl zamilovaný i Stalin. Jeden z fanoušků se Orlovovou v roce 1953 po jednom z koncertů pokusil otrávit růžemi napuštěnými jedem. Od té doby se sovětská superstar lidí stranila. V Karlových Varech ale ještě ochotně chodila na besedy s diváky. Lenka Šumová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary žije.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Česko čeká extrémně horký víkend. Teploty se vyšplhají na většině území na 35 až 40 stupňů Celsia. Velmi vysoké teploty budou i v Karlovarském kraji. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží nebo dehydratací. Mariánské Lázně pokračují v přípravě výstavby nových nájemních bytů v lokalitě Třešňovka. Za 4 bytové domy zaplatí více než 190 milionů korun. Představitelé radnice už začali hledat stavební firmu, která zakázku zajistí. V Chodově na Sokolovsku osadili novou lávku přes Chodovský potok v Poděbradské ulici. Stavba za 4 miliony 400 tisíc by měla začít sloužit chodcům na začátku července. S koncem školního roku zoologické zahrady v Ústeckém kraji žáky odměňují. V zoo v Děčíně je dnes podle mluvčí Aleny Houškové vstup pro školáky do 15 let zdarma. Musí ale přijít v doprovodu dospělého. V Ústecké zoo zaplatí 1 korunu. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezóny u 63 případů. Loni ve stejném období evidovali 59 zásahů. Aktuálně nejčastěji vyjíždí k úrazům cyklistů, kterých bylo 35. Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostupují. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Ulice Koželušská v Chebu je uzavřena z důvodu konání kulturní akce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak to byly krátké zprávy s Matějem Štechem a spolu s námi vstáváte do pátku 26. června. No a na dnešní den připadá Mezinárodní den na podporu obětí mučení. V tento den propůjčujeme hlas stovkám tisíc lidí, kteří se stali obětí mučení v minulosti, i těch, kterým se to děje právě teď. Mučení a jiné špatné zacházení nelze nikdy ospravedlnit. Zákaz mučení je totiž absolutní, neboť používání mučení je za všech okolností nezákonné. Je 7:30 a za chviličku nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině, ale ještě předtím nahlédneme do regionálních deníků a novin spolu s Danou Jelínkovou. Tak buďte s námi.

0: dnešní noviny.
1: 8 minut po půl osmé jsme na konci pracovního týdne a také na konci školního roku a před námi je přehled tisku. Témata z pátečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelinková, kterou vítám. Dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Dočtete se, že novým nájemcem kina Čas v Karlových Varech je karlovarský podnikatel Marian Šticha, který zvítězil ve výběrovém řízení. Šticha je dlouholetým provozovatelem kina Drahomíra a do času přichází se zcela novou koncepcí. Cíl je jasný, udržet Čas v chodu a odolat konkurenci multiplexu Premiera Cinemas. Nový nájemce chce kino otevřít už 1. července. Městská společnost Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary má další problém. Poté, co jí deník letos v květnu upozornil na to, že má resty ve zveřejnění účetních závěrek, bude čelit i podnětu u České inspekce životního prostředí. Stížnost na městskou společnost podá zastupitel Vladimír Melichar z KDU ČSL v souvislosti se zásahem do biotopu na Olšových Vratech. Podrobnosti najdete na straně 3.
1: Co se zjistila v deníku Právo?
2: Právo informuje, že německá společnost Wacker má do 2 let výstavby spustila v Karlových Varech nový výrobní závod. Výrobce silikonových specialit rozšířil své české aktivity vedle Plzně o 2. výrobní areál. Do roku 2028 by zde mělo vzniknout zhruba 200 pracovních míst. Karlovarský závod se zaměřuje na výrobu silikonů na míru pro automobilový průmysl, výrobce domácích spotřebičů, zdravotnickou techniku a energetický sektor.
1: A o čem píše regionální příloha Mladé fronty dnes?
2: Ve 30 měst a obcí v Karlovarském kraji se více než dekádu spoléhali na jejich služby při řešení toulavých nebo handicapovaných zvířat. Nyní Karlovarská záchranná a odchytová služba pro zvířata definitivně končí svou činnost. V prohlášení organizace stojí, že mezi hlavní důvody patří dlouhodobé zdravotní komplikace, rostoucí personální a finanční náročnost poskytovaných služeb, ale také právní nejistota spojená s výkonem činnosti, kterou organizace po řadu let vykonávala ve prospěch obcí, veřejnosti a dalších institucí. No a dočtete se, že Goethovu stezku před Galerií umění v Karlových Varech nově zdobí monumentální živá socha s názvem I Wanna Be, kterou z 32 vyřazených socialistických van vytvořil přední český výtvarník Benedikt Tolar. Výrazné dílo, které doplňuje propracovaná světelná show a originální hudební doprovod, má kolemjdoucí upozornit na význam vody jako vzácného a ubývajícího zdroje.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelinková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a hezké páteční ráno přejeme vám všem a připravme se na dnešní teploty, které porostou hodně vysoko. Přes den bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 28 stupňů. Vane slabý vítr, proměnlivý nebo východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí na dnešek 3. stupeň, tedy stupeň vysoké zátěže.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlas1.cz.

0: sentir fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak ať už patříte k těm, kteří milují teplo, slunce, horko, anebo naopak k těm, kteří mají rádi spíše to chladnější počasí, přejeme vám, abyste si závěr pracovního týdne a školáci závěr školního roku užili v dobré pohodě a nadále spolu s námi. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. A právě teď nás přichází pozdrav a prozradit to dnešní téma.
2: Hezký páteční den přejeme vám oba.
3: Budeme mluvit o vložkách do bot.
2: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete i kam pro ně zajít.
3: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
2: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
3: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
2: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
3: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
2: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Vesele a zdravě.
3: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
2: Těšíme se na vás.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami i v Karlovarském kraji. Karlovy Vary připravili rekonstrukci výletní restaurace Jelení skok. S začátkem prázdnin posilují železniční dopravci kapacity vlaků. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 35 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Česko čeká extrémně horký víkend. Teploty se vyšplhají na většině území na 35 až 40 stupňů Celsia. Velmi vysoké teploty budou i v Karlovarském kraji. Dnes můžou překročit 35 stupňů Celsia, v sobotu 37 stupňů a v neděli meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami v regionu, které můžou překročit 39 stupňů Celsia. Pokračuje Jana Adamovská z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Extrémně vysoké teploty budou znamenat zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace a lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Vlnu veder ukončí v pondělí studená fronta.
3: Karlovy Vary plánují opravit výletní restauraci Jelení skok. Schátralý objekt zůstává zavřený. Město ale v místě zajistilo provizorní občerstvení formou food trucku na prostranství před restaurací. Součástí je i venkovní posezení a v prostoru zůstávají taky toalety v restauraci. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci Jeleního skoku, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát avizovali, do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním a provozem na 12 měsíců v roce.
3: Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. I přesto národní dopravce doporučuje cestujícím včasnou rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
6: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervovací jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
3: Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor, nepřiblížil už ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích.
0: Sport.
3: Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v playoff. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0.
0: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia. Na horách 28 až 31. Vane vítr slabý, proměnlivý nebo východní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dvě osobní auta bourala v ulici Svobodova v Karlových Varech. S opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tři minuty po 8 hodině a já vám přeji krásné ráno a hezký poslech našeho ranního vysílání. S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře. A v dalším příspěvku vám pak představíme knihu Emila Hrušky s názvem Tak střílej. Kniha přibližuje divoká poválečná léta na Karlovarsku a agenta Jiřího Skomarovského. Tak ať vám ani to neuteče, stejně jako písničky od skupiny MIG21 a zpěváka Valdemara Matušky. Hezký pátek.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: formujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Písničkou od americké zpěvačky a herečky Cher jsme se přehoupli v čase přes 8:45. No a z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Josef

0: Cink. Vítám vás, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak všichni víme, že nás čeká velmi horký letní den, tak prosím řekněte, jak tedy bude dnešek konkrétně vypadat?
1: Tak je tomu tak. Včera jsme naměřili v Karlovarském kraji teplotu 31 až 34 stupňů. Dnes nás čekají teploty ještě zhruba o nějaký stupínek vyšší. V platnosti je výstraha tedy na velmi vysoké teploty, což jsou teploty přesahující hranici 34 stupňů Celsia. Provázet nás tedy bude po celý den slunečno s jasnou, během odpoledne na horách přechodně maximálně polojasnou oblohou. No a ty teploty dnes odpoledne vystoupají na vysoké hodnoty, a sice na tropických 32 až 35 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam nás čekají maxima kolem 29. No a vítr ten bude vát pouze slabý, proměrlivý a s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den s ohledem na ty velmi vysoké teploty na nejvyšším, tedy 3. stupně.
0: Tak před námi je slunečný, horký letní den a jestli pak se budou o víkendu přepisovat teplotní rekordy?
1: Tak já myslím, že ano, slunečné počasí nás bude provázet i během víkendu a oteplování bude navíc pokračovat až do neděle. V neděli před přechodem studené fronty by se pak v podvečerních a večerních hodinách mohly začít místy vytvářet již i první lokální bouřky. Na řadě míst nás čekají tropické noci, tedy noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňovou hranici. V sobotu ráno očekáváme 21 až 17, v neděli pak 22 až 18 stupňů. No a co se týká těch denních maxim, tak ty vystoupí v sobotu na 35 až 38, no a v neděli by měl být nejteplejší den, kdy nás čekají extrémní teploty mezi 37 až 40 stupni Celsia.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink. Já vám za to moc děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pavel Bobek a Víc nehledám, tak jak jste před malou chvílí slyšeli v pátečním Dobrém ránu od meteorologa Josefa Cinka. Dnešek i víkend přinese tropické teploty, myslím, že na červen nezvykle vysoké. A tak je třeba tedy chránit sebe, děti a zvířata před přímým sluncem a hlavně tedy dbát na dodržování správného pitného režimu. Za 6 minut bude 8:30 a teď vám představíme jednu zajímavou knihu. Autor literatury faktu Emil Hruška, který se věnuje také době po druhé světové válce a kriminálním příběhům, zaujal svou knihou s názvem Tak střílej. O publikaci si s Emilem Hruškou povídal náš redaktor Josef Šorfa.
1: Vy se léta věnujete literatuře faktu, strávil jste nějaký čas pracovně v Mongolsku, Rusku, Bulharsku, byl jste i poradcem poslanců v Evropském parlamentu. Proč jste ale začal psát o poválečném pohraničí a o Sudetech?
2: Je to asi z toho důvodu, že jsem v česko-německém pohraničí vyrůstal. A to téma pohraničí se potom samozřejmě svým způsobem prolíná i do takových, řekl bych, dvou základních tematických okruhů, kterým se věnuji. Je to druhá světová válka, nacistická okupace a na druhé straně skutečné kriminální případy.
1: Ve vaší poslední knize Tak střílej přibližujete čtenářům dva příběhy, Metamorfózy zločince a Tak střílej. Pojďme k tomu prvnímu příběhu. V něm přibližujete dění na poválečném Karlovarsku a především agenta Jiřího Skomarovského, i když už jeho jméno vyvolává otázky.
3: Údajný válečný hrdina Jiří Skomarovský jako národní správce velkostatku v Sedlci u Karlových Varů vlastnil automobil značky Fiat a vyjadřoval se, že ho dostal od generála Svobody. Obecní tajemník v Sedlci Šebesta k tomu přidal charakteristický zážitek.
4: Jednou mě tím autem vezl do Plzně. Začala mu prokluzovat spojka a tak zamával na řidiče protijedoucího traktoru. Když nezastavil, vytáhl automatickou pistoli. Začal střílet do vzduchu a volal: to auto je majetek hrdiny Sovětského svazu, koukej mě odtáhnout.
3: Řidič pak ze strachu auto odtáhl do garáží v Březové.
1: Asi by nebylo dobré prozrazovat víc, ale píšete tam třeba o hotelu Imperial.
2: Jiří Skomarovský, což je taková, dá se říct, urbání legenda Karlových Varů, jsem do toho hotelu v letech 45-46 dojížděl poměrně často, protože v Imperiálu tehdy seděla, dá se říct, sovětská vojenská správa a nacházely se zde různé v uvozovkách zajímavé součásti, jako byla NKVD, různé politické orgány.
1: Vy citujete třeba z dálnopisu plzeňských estebáků těm karlovarským, kde všude jste čerpal podklady?
2: Čerpal jsem podklady hlavně v archivu bezpečnostních složek v Praze.
1: Popisuje svou cestu ke vzniku příběhu spisovatel Emil Hruška. Druhý z případů zavede čtenáře na Litoměřicko a tam popisujete, jak policisté rozplétali úděsnou vraždu, ze které podezírali Heinze Mayera. Není to trochu smutný úděl autora literatury faktu, kdy vám často dobré konce příběhů zůstávají odepřeny?
2: Dobrý konec příběhu může znamenat i to, že vyústí v jakýsi paradox, v absurdno. To se týká obou těchto případů, to znamená Skomarovského i sedminásobného vraha Heinze Mayera, který rovněž unikl spravedlnosti.
1: Poznamenává spisovatel Emil Hruška. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dostali. Dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary mají dokončenou projektovou dokumentaci na přestavbu ubytovny Drahomíra. Město tam plánuje vybudovat 93 bytů. Součástí bude i parkovací dům pro 120 aut. Ostrov na Karlovarsku chystá instalaci dalších fotovoltaických panelů. V provozu jsou už například na budově knihovny nebo městského úřadu. Brzy se ale objeví i na střechách dalších městských objektů. Záchranná a odchytová služba zvířat v Dalovicích u Karlových Varů končí. K rozhodnutí o ukončení činnosti vedlo Petra Prokeše několik důvodů. Zdravotní komplikace a taky právní nejistota spojená s výkonem činnosti. Obyvatelé Hroznětína na Karlovarsku pomohli vybudovat novou odpočinkovou zónu v ulici Luční. Vzniklo tam jezírko, herní prvky a dřevěný altán. Na úpravách místa se podíleli místní obyvatelé při společných brigádách. Začíná festival Okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města na Jindřichohradecku koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcel nebo soubor divadla Járy Cemrmana. Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo například Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli tak do play-off, které si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Ve Svobodově ulici v Karlových Varech havarovala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 2 minuty po půl deváté a tam, kde jste si nás naladili, přejeme hezké páteční ráno. Je 26. červnové a dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi a také Mezinárodní den na podporu obětí mučení. No a k svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Adriana. Adriana je oblíbené jméno latinského původu a znamená pocházející z města Adrie nebo také zrozená u moře. Tak pokud se mezi vámi najde Adriana, tak i k svátku teď posíláme malý hudební dárek, písničku od Miroš Birky. No a vy ostatní si počkejte na naši telefonickou soutěž.

0: Poslední pracovní den tohoto týdne a také poslední školní den je tu a já věřím, že vám ho zpříjemníme, navíc ještě soutěží. V té dnešní pro vás máme dvě vstupenky na prohlídku Štoly Johannes a k nim přidáme postupové místo do nedělního slosování o poukaz na čtyřchodové menu pro dvě osoby. Tak pojďte zkusit štěstí v dnešní soutěži a vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Technické památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO zvou k návštěvě. A proto v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky do jedné z nich. Štola Johannes v revíru Zlatý kopec Kaf nabízí mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, které je možné vidět jen málo kde. Za dvě hodiny tak můžete projít 500 letou minulostí. No a ke vstupenkám přidáváme ještě postup do slosování o další velice příjemnou cenu. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se blíží a my pro vás máme speciální čtyřchodové festivalové menu pro dvě osoby s výhledem na Červený koberec a festivalové dění, a sice v Humboldt Park Hotel and Spa. Tento čtyřhvězdičkový hotel je přímo v centru Karlových Varů, nabízí široké spektrum léčebných a wellness i hotelových pobytů a v elegantní hotelové restauraci s letní terasou se podávají regionální i evropská jídla, včetně domácích specialit a moučníků. Pro návštěvníky Karlovarského filmového festivalu si letos hotel připravil speciální festivalové menu, včetně pestré nabídky nápojů, takže pokud se zúčastníte té dnešní soutěže, tak postoupíte automaticky do losování, které proběhne tuto neděli 28. června a poukaz v hodnotě 3000 korun může být váš. Tak řečeno bylo, myslím, vše. Ještě jednou pro jistotu zopakuji telefonní kontakt do dnešní soutěže. Je to číslo 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Monika.
0: Monika, odkud voláte, Moniko?
1: Koloví.
0: Kolové, dobře, zdravíme do Kolové. A hned se ptám, kolik prohlídkových časů denně nabízí Štola Johannes? 2, 3 anebo 4? Co myslíte, paní Moniko?
1: 2, kolik 3?
0: Buď to 2, 3 anebo 4 prohlídkové časy.
1: Tak zkusím 3.
0: Zkoušíte 3. A je to asi tip, veďte, paní Moniko.
1: Yeah.
0: A jak se říká, je to trefa do černého. Ano, je to tak. Je to správně, ano. Slyším, že máte radost. Já mám taky radost, že vám to vyšlo. Ano, dodám, že prohlídkové časy jsou v časech 9.30, ve 12 hodin a také 14.30. Takže, Moniko, vyhráváte vstupenky do Štoly Johannes a postupujete do nedělního losování. Velká gratulace ode mě. Hezký den. Naslyšenou.
1: Moc děkuju. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak nevím, jak je tomu u vás, možná máte zapnutou klimatizaci, možná ne, ale teploty už začínají nemilosrdně stoupat. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají až na 32 až 35 stupňů Celsia. Na horách naměříme 28 až 31 stupňů. Vane slabý vítr, proměnlivý nebo východní směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, později přes den budou dobré, ale pozor, biozátěž, biometeorologická předpověď, ta hlásí třetí stupeň, tedy vysokou zátěž. Tak na sebe dávejte pozor a dodržujte pitný režim a chraňte se před sluníčkem.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

dobrém ránu nás potěšil svou písničkou zpěvák a skladatel Michal David a spolu s 9. hodinou se blíží dopolední zprávy s Matějem Štechem a po nich dopolední vysílání s Ivou Kokešovou u mikrofonu. Tak si užijte pátek, jak se patří a nadále s námi. Já se budu na vás těšit opět zítra. Hezký den přeje a loučí se Jitka Brošková.

0: Kuneš a Miroslav Šimandl. Špalíček lidových písní. Vysíláme každý všední den po 6:30 večer. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů po 14 letech končí. Přes potok v Poděbradské ulici v Chodově na Sokolovsku vede nová betonová lávka. Zoologická zahrada v Děčíně má dnes pro školáky vstup zdarma. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 35 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Záchranná a odchytová služba zvířat v Dalovicích končí. Založili před 14 lety Petr Prokeš. Za dobu činnosti pomohli záchranáři tisícovkám zvířat. K rozhodnutí o ukončení činnosti vedlo Petra Prokeše několik důvodů. Zdravotní komplikace a taky právní nejistota spojená s výkonem činnosti.
2: Protože se dostává do příkrého rozporu jednání na ministerské úrovni a na orgánech místní samosprávy, což nás ohrožuje natolik, že za současných podmínek nemůžeme tuto činnost bezpečně vykonávat.
1: Prohlášení Petra Prokeše vzbudilo na sociálních sítích vlnu reakcí. V nich odchytové služby lidé vyjadřují podporu a lítost nad tím, že v regionu končí. V Chodově na Sokolovsku stavební firma osadila v Poděbradově ulici novou betonovou lávku přes Chodovský potok. Nahradila starou ocelovou konstrukci, která byla v havarijním stavu. Součástí akce je taky úprava okolí, například chodníků. Za práce zaplatí radnice přes 4 miliony korun, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: Zároveň děláme i úpravu okolního chodníku, tak aby maminky s kočárkem, vozíčkáři nebo někdo, komu se hůř chodí, už šli rovnou z chodníku na lávku. Takže nebude to lávka samotná, bude to i drobná úprava toho okolí.
1: S koncem školního roku zoologické zahrady v Ústeckém kraji žáky odměňují. Do zoo v Děčíně je dnes podle mluvčí Aleny Houškové vstup pro školáky do 15 let zdarma. Musí ale přijít v doprovodu dospělého. V Ústecké zoo zaplatí 1 korunu. Stejnou částku pak bude tento víkend vstupné pro školáky v Chomutovském zooparku. Stačí ukázat kopii nebo fotografii vysvědčení. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboly 1150. Z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo, uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Sport. Utkání Egypta s Iránem bude v noci na zítřek na fotbalovém mistrovství světa součástí festivalu hrdosti sexuálních menšin. Jde o akci lokálních pořadatelů v americkém Seattlu a Mezinárodní fotbalová federace FIFA symboly povolila. Fotbalové svazy obou zemí neuspěly se snahou projevy podpory LGBTQ komunity zakázat.
4: Egyptský trenér Hossam Hassan prohlásil, že jde o záležitost FIFA a stejně jako iránský kouč Amir Ghalenei mluvil o tom, že se soustředí na fotbal. Hlavně iránská asociace se i na poslední chvíli ještě snažila, aby FIFA projevy podpory sexuálních menšin při zápase zakázala. Ta ale potvrdila, že duhové vlajky jsou lidskoprávní symboly a na stadionu budou povolené. Heda McLendon z místního organizačního výboru Českému rozhlasu řekla, že očekává hodně fanoušků, kteří přijdou slavit měsíc hrdosti i na stadion a že je důležité, aby tam lidé jakékoliv sexuální orientace mohli být sami sebou. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno?
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Dobrý den, dnes je pátek 26. června, zprávy skončily 4 minuty po 9. Zahrajeme si skupinu Opět a Radeček, také nás čeká Michal Tučný a potom samozřejmě tradiční páteční recept Mirky Kuncmanové A dneska to bude desert. Připravte si tušky a papíry, pokud si chcete recept zaznamenat, ale jinak se samozřejmě už za pár okamžiků objeví na našich webových stránkách.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: 10 minut po deváté ve studiu Mirka Kuncmanová. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den, děkuji.
1: Já jsem říkala posluchačům, že budeme mít dezert.
2: Ano,
1: potvrzujete, co to potvrzi. Bude?
2: Dnes to bude kynutý koláč s tvarohem a s ovocem. Ten dnešní recept je báječný, letní, voní ovocem, máslem a také dobrou pohodou. Jeho příprava je sice trochu delší, ale námaha, kterou při jeho přípravě vynaložíme, stojí za to. Těsto, které si dnes připravíme, můžeme použít i na jiné pečivo, jako jsou vykládané koláče, buchty, drobné svatební koláčky, různé záviny, rohlíčky, šneky, hřebeny s různými nádivkami a podobně. Teď mě napadá i období borůvek, takže by se hodilo na borůvkové koláče.
1: Takže vy nás dneska naučíte koláč s tvarohem, meruňkami a třešněmi,
2: ano,
1: ale to těsto udržíme v hlavě a můžeme ho použít
2: přesně
1: i
2: tak
1: dle naší fantazie.
2: Ano, ano.
1: Co budeme potřebovat?
2: Na jeden plech, takový ten normální plech do trouby, si připravíme 170 gramů polohrubé mouky, 130 gramů hladké mouky, 50 gramů moučkového cukru, 20 gramů droždí, zhruba 120 ml mléka, 40 až 50 ml oleje nebo rozpuštěného másla, jedno vejce a sůl. To je na těsto. Na tvarohovou nádivku si připravíme 600 gramů měkkého tvarohu, 100 gramů moučkového cukru, jeden vanilkový cukr, dva žloutky a citronovou kůru. Dále budeme také ještě potřebovat drobenku a na tu si připravíme 100 gramů hrubé nebo polohrubé mouky, 50 gramů cukru, je jedno, jestli to bude moučkový nebo krystalový, a dále 50 až 70 gramů změklého másla. No a jak už jsme si říkali, ten koláč je s meruňkami a s třešněmi, tak zhruba 3/4 kila meruněk a 200 gramů třešní.
1: Tak opakuji, suroviny na koláč z kynutého těsta s tvarohem, meruňkami a třešněmi. Nejprve tedy na těsto 170 gramů polohrubé mouky, 130 gramů hladké mouky. Já nevím, Mirko, jestli to nebudete muset dočíst za mě. Tak už to zvládnu snad.
2: Jo.
1: 50 gramů moučkového cukru, 20 gramů droždí, asi 120 ml mléka, 40 až 50 ml oleje nebo rozpuštěného másla, jedno vejce a sůl. Na tu tvarohovou nádivku 600 gramů měkkého tvarohu, 100 gramů moučkového cukru, jeden vanilkový cukr,

0: sůl a ten vykynutý kvásek. S bílým vlažným mlékem, do kterého jsme rozkvedlali vejce, zaděláme těsto, které dobře propracujeme, až se na jeho povrchu tvoří puchýře. Povrch těsta poprášíme moukou a na teplé místě necháme vykynout. Než těsto vykyne, připravíme tvarohovou náplň tak, že utřeme žloutky s cukrem a postupně vmícháme prolisovaný tvaroh. Já bych tady udělala takovou malou suvku, raději používám tvaroh taky v tom alobalu, ne v těch vaničkách, ten je hodně řídký. No a nakonec do té směsi přidáme vanilkový cukr. Ovoce opláchneme a necháme oschnout, meruňky rozpulíme nebo rozštvrtíme, třešně můžeme vypeckovat. Z toho vykynutého těsta vytvoříme bochánek a přineseme ho na tukem vymazaný plech. Do tenka ho vymačkáme po celé ploše plechu. Potom ho stejnoměrně namažeme tvarohovou nádivkou, poklademe připraveným ovocem a posypeme drobenkou. Pečeme ve středně vyhřáté troubě při 150 stupních Celsia zhruba tak 40 minut. Ty stupně a délka pečení samozřejmě jsou závislé na typu a vlastnostech trouby. To už každá hospodyňka to má vychytané. No ještě si řekneme, jak připravíme drobenku, to znamená, že všechny suroviny rukou dobře promneme, aby nám vznikla drobivá hmota. Ta celková doba přípravy je trošku delší, ale to je díky tomu kynutému těstu, takže zhruba asi tak 2,5 hodiny.
1: Tak je to trochu pracnější, jak jste řekla na začátku, ale výsledek je překrásný. Konec konců podívejte se, milí posluchači, na webových stránkách už se objevil celý recept v textové podobě a také krásné fotografie. Zbíhají se na to sliny, vypadá to dobře.
0: No, je to hodně návykové.
1: Tak to jsme potřebovali vědět. Koláč z kynutého těsta s tvarohem, meruňkami a třešněmi pro dnešek od Mirky Kuncmanové. Mirko, ještě velice rychle příští týden.
0: Příští týden se těším na slyšenou a buď to teda budou už zmíněné borůvky, něco z borůvek vymyslím, anebo možná i ryba. Nevím to ještě přesně, podle toho, jestli...
1: Jak
0: teda...
1: se na to vyspíte?
0: Ne, jestli se ženu ty borůvky, protože s mými zády teda opravdu na ně do lesa nemůžu.
1: Prosím vás pěkně, potřebujeme borůvky pro Mirku Kuncmanovou. Mirko, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně. Za chviličku úsměv, prosím.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aby nás tady v pátek dopoledne nebylo málo, tak jsme pro vás připravili hned trojici herců Vladimír Brabec, Miloš Kopecký a Jiřina Bohdalová.
2: Poslyšte, hlavně to musí být neformální a bezprostřední. Šéf si to takhle přeje. Řekl mi, že o svých narozeninách chce naslouchat srdcím spoluzaměstnancům.
3: No jo, jo, jo, hlavně Bartovi.
2: Ale počkej, já jsem si to, já jsem si to nevymyslel. Ty se opiješ a stejně nebudeš vědět, co děláš. Minule si začal... No a minule začal... Teď on minule začal svlíkat vrátního.
4: Ježišmarja.
3: Svlíkat vrátního, no. Stáhnul se mu pásku, no. Tak splíst se může každej, ne? Ale já si myslím, že hele, nějaký ženský by to chtěl.
4: Teda, když dovolíte, kolegové, teda tohle to nemá pro mě úroveň.
2: Ne, prosím vás, lidi, ne. Ne, ne, prosím vás, dost. No, podívejte, ticho, prosím vás, ať se jednou domluvíme. Zaměstnanci se shromáždí před dveřmi šéfovi pracovní 10:00.
4: Ano, no. 10:00. A já myslím, že by všichni měli prospěvovat nějakou písničku.
2: Jakou?
4: To by bylo velmi bezprostředně.
2: No, dobře, ale... Prosím tě, ale jakou? Vy to by museli všichni znát.
4: Ale třeba tu do děti všichni známe. Už troubějí, no hurá,
2: je. Vy tě blázníš.
4: No, jak to vyšlo?
2: Prosím tě, hele, šéf by si mohl myslet, že je to provokace.
4: A proč, prosím
2: tě? No proč? Víš přece, že se... Co, no, že se o něm říká, no,
4: já nic
2: co?
4: Nevím.
2: No, že nenechá na pokoji žádnou sukni, letos už se u něho vycídali 4 sekretářky. Ne, lidi, prosím vás, zpívat se nebude.
4: Nebude.
2: Ne. 10:05, zaklepeme na dveře
4: předtím,
2: jeho pracovny.
4: 10:00.
2: No dobře, no, ale ty než se tam dokodrcáš, prosím tě. Tak. Poslouchej, tak kdo bude první?
4: No, já bych řekla, jestli byste dovolili, já bych řekla nějaká žena. Nejlíp kulturní žena.
3: A ty porádku, kulturní ženský vypadají vždycky jako kredens.
4: Co?
3: Když říkám ženská, tak si představuju baletku, no. Já to řeknu na rovinu.
4: By možná stačil ten vrátnej, kolego, ne?
2: Lidi, prosím vás.
3: Nechci ty narážky.
2: Nechte toho.
3: Tak nechci ty narážky.
2: Podívejte se. No tak dál by byla kulturní vložka.
4: Ano, tak to jo, tak já bych třeba zarecitovala básničku. Já mám jednu. Duj, duj, větříčku májový, přines nám počasíčko fajnový.
2: No, to je hezký.
4: No, tak co tomu říkám?
2: Ale je to moc krátký.
4: Krátký? No, tak já bych to mohla recitovat pomalej. Duj, duj, větříčku.
2: Ale to nejde. Ne. Žádná kulturní vložka. Nebude.
4: Tak co teda bude?
2: Já mám nápad.
4: No.
2: Hele.
4: No, tak konečně.
2: Šéf přednese projev.
3: No, a dvě hodiny jsou zase v čudu. Dvě hodiny jsou v čudu a já mám nápad. Hele, on začne mluvit, on jak stane, začne mluvit, jo? A to si ten projev vyslechneme, že jo? Vyspíme se, schlupneme si při tom. No, tak se ožerem jako štěňata!
2: No jo. Jenomže on chce něco bezprostředního.
3: Ale to stejně nepozná, no. Tak mu řeknem, že to je zorganizovaný bezprostředně, no.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 2:02. Na většině základních a středních škol a konzervatoří dneska končí školní rok a děti dostali vysvědčení. Úplně naposledy si dnes pro vysvědčení přišli žáci v Lesné na Tachovsku. Za chviličku se tam podíváme.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ostrov Santos v Sušici ožije retro party ve stylu 90. let. Hrát se začne od 8 hodin večer. Západočeské muzeum v Plzni ve své hlavní budově pořádá výstavu Hurvínek 100, interaktivní a hravá výstava, věnovaná STEAM narozeninám legendárního Hurvínka, potrvá do 4. dubna příštího roku. Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbyroze zve na zahradní pátky. Od 19 hodin vystoupí Song, Škoch, Soukupová trio a nabídnou fúze mezi blues, folkem, šansonem a latino stylem. Letní kino v Jedlé zahradě v rodinném centru Uzlík v Plzni promítne Po západu slunce. Někdy mezi 20:30 a 21:00 hodin film a G duchové. Za rezervaci místa předem budou organizátoři rádi. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici láká na výstavu Svatá Anna Samotřetí z Plané, příběh sochy. Výstavu si můžete prohlédnout do 20. září. V Plzni v Mánesově ulici 49 se uskuteční od 16:30 pietní vzpomínka ke 115. výročí narození významného bojovníka za svobodu a stíhacího letce, brigádního generála Antonína Lišky. V Chebské galerii 4 začíná od 18 hodin výstava fotografií Hynka Čermáka nazvaná Žena, bohyně, světlo, stín. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z jeho dřívější tvorby, doplněné o autorovu poslední tvorbu. No a do Zámeckého parku v Ostrově přijedou zahrát Tomáš Klus a Rozálie. Koncert začíná v 19 hodin a my vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Radio vašeho kraje a Jana Kratochvílová. Na většině základních a středních škol a také konzervatoří dneska končí výuka a žáci dostali vysvědčení. O zkrácení školního roku o několik dnů rozhodl v březnu ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zohledňuje reálné chování značné části rodin. Naposledy si dnes pro vysvědčení přišli žáci v základní škole v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku totiž obec zrušila. Poslední školní den i konec školy. Tam sleduje reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, ano, zastupitelstvo obce Lesná na konci dubna rozhodlo, že tuto malotřídku, do které aktuálně tedy chodilo 11 dětí do 1. až 5. ročníku, ruší ke konci srpna, tedy že to je poslední školní rok. Bylo to překvapivé, protože škola už měla za sebou hotový zápis do dalšího ročníku. Překvapilo to jak vedení školy, tak také žáky a jejich rodiče. Starosta Kamil Pečenka, zvolený za nezávislé, tak to potom zdůvodnil klesajícím počtem žáků, kterých po prázdninách mělo nastoupit do školy 10, a také rostoucími náklady po převodu nepedagogů pod obec. A dalším důvodem je, že sousední mateřská škola sídlí v nevyhovující budově, kde mimo jiné je radon a její přestavba by stála miliony korun, na což Lesná prý nemá, a proto se rozhodla zrušit základní školu a přesunout do ní tedy mateřskou školu, kterou obec chce zachovat.
0: Lukáši, máme 9:59. Předpokládám, že žáci v Lesné na Tachovsku už vysvědčení obdrželi. Jaká tam byla atmosféra?
1: Ano, ono to loučení se školou začalo už minulý týden před několika dny, kdy ředitelka Jitka Uhlíková, která ve škole strávila přes 30 let, tak vzala celou školu, v tomto případě tedy 11 dětí, do kavárny, cukrárny a takto se s nimi, s dětmi rozloučila. No a takové to oficiální loučení se školou, to skutečně proběhlo tady dneska v Lesné. Žáci se sešli před školou s učitelkami, s rodiči. Bylo kolem 8 hodiny a už tady byl pořádný pařák, a tady před tou školou tak učitelky a spolu s ředitelkou rozdávali dětem vysvědčení. Nejprve si dostali vysvědčení i žáci mateřské školy, takové ne úplně oficiální vysvědčení, ale takové něco jako vysvědčení a spoustu různých dárečků, a potom tedy přišli na řadu samotní žáci a bylo to takové, jak bych to řekl, emotivní. Bylo to, děti byly jednak rády, že začínají prázdniny, že končí škola. Nevím, jestli si v tuhle chvíli úplně uvědomují, že opouštějí po několika letech tuto svoji školu a že už se do ní nevrátí. Nicméně někteří si to velmi dobře uvědomili, třeba malý Šimon, který seděl před školou a říkal, že ho mrzí, že už do téhle školy chodit nebude, protože má tady rád paní ředitelku, učitelky, a tato škola v podstatě byla taková větší rodina. Takže bylo to emotivní i pro samotnou ředitelku, která, jak jsem řekl, strávila tady ve škole přes 30 let a zatím tedy neví, jestli bude pokračovat jako ředitelka mateřské školy. Starosta nebo vedení obce jí to zatím neřeklo. Starosta se toho konce školy dneska neúčastnil, ale jak řekla ředitelka, neúčastnil se konce školního roku ani v minulých letech. Co je důležité říct, že všech 10 dětí, které by normálně nastoupily po prázdninách sem do Lesné, tak má už nové místo. Podařilo se pro ně najít místo ve školách v Tachově nebo v Halži.
0: Ze zrušené malotřídky v Lesné na Tachovsku Lukáš Milota. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké prázdniny všem dětem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Karton na dvorek a taký porcelán. Som pôd.

0: mensaje. Sí.
1: V pátek dopoledne jsme vám nabídli také Richarda Millera. Máme minutku po 9:45. Za chviličku ještě kalendárium. Probereme si dvě hudební veličiny. Každá bude z úplně jiného soudku. Jednak to bude Leoš Janáček a pak také slavná dívčí skupina Spice Girls. Už za chviličku.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k Všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spice Kids debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V karlovarské nemocnici je cvičení složek integrovaného záchranného systému. České dráhy doporučují cestujícím, aby se kvůli horku vybavili dostatkem tekutin. Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 35 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Areálu nemocnice v Karlových Varech dnes mají cvičení složky integrovaného záchranného systému. Scénář cvičení simuluje požár v nemocnici, a to v budově B na oddělení kardio s následnou evakuací osob. Cílem je prověřit připravenost a spolupráci zasahujících složek při řešení mimořádných událostí. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky se jedná jen o cvičení, které pro pacienty a návštěvníky zdravotnického zařízení nepředstavuje žádné nebezpečí. Hasiči ale upozorňují, že v areálu nemocnice a jeho okolí se může pohybovat větší počet vozidel a příslušníků složek integrovaného záchranného systému. Zároveň žádají o respektování pokynů zasahujících záchranářů. Teploty podle meteorologů o víkendu překročí 38 stupňů Celsia. Horka můžou zkomplikovat i vlakovou dopravu. Cestující by se proto měli na vysoké teploty připravit. Doporučuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Žádáme cestující, aby se připravili na očekávané tropické teploty a vybavili se i na kratší cesty především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají. Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty.
2: Kvůli možnému omezení provozu spojů by cestující měli sledovat informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by nejdřív měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat, včetně přístupu. Odměna může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
4: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těší. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
5: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolovské ulici v Karlových Varech havarovala dvě osobní auta. Projedete s opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme vám krásné páteční dopoledne, máme 4 minuty po 10. Po zprávách si zahrajeme skupinu Elán, potom Marii Rotrovou a následovat bude zhruba 30 minut písniček, které velice dobře známe od skupiny Queen. Počkejte si na to.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 12 minut po desáté. Queenie, to je tribut kapela zaměřená na písně legendární skupiny Queen. Koncertují nejenom v Česku, ale i v zahraničí, fungují od roku 2006. Odehráli přes 1400 koncertů, několikrát vyprodali O2 Arenu a aktuálně slaví 20 let existence speciálním turné. Skupinu založil a vede Michael Kluch, který je naším dnešním hostem. Buďte vítán, dobrý den.
1: Krásné dopoledne přeji.
0: Já jsem od chvíle, kdy jste vstoupil do studia, úplně konsternovaná tím vaším vzhledem, protože je to opravdu Freddie Mercury jako vyfotografovaný, řekla bych. Michaeli, teď s touhletou vaší podobou jste asi v jakých letech Freddieho Mercuryho?
1: No já jsem teď vlastně stejně starý jako on na tom nejslavnějším turné z roku 86. Ta podoba je, já teď teda mám jako civilní účest, jenom abych doplnil pro posluchače, kteří nás nevidí, byť asi samozřejmě ten knírek si nesundám, tak dejme tomu, že ten Fred ho měl od roku 81-2.
0: Možná, že bychom měli připomenout, že je hned několik kulatých výročí, které jsou spojena s vámi, ale i také s Freddym. Takže Freddie by měl letos 80.
1: Ano.
0: Vy jste měl letos, to taky můžu říct, 40.
1: Ano.
0: Další výročí je ten velký koncert ve Wembley. To je kolik let?
1: To je taky 40 let.
0: To je taky 40 let. No a pak kapela Queenie.
1: Slaví 20.
0: Má 20 let. No. Tak to jsme udělali trošku

0: šla informace, že umřel Freddie Mercury a šly tam ty záběry takhle z okolí toho jeho baráčku v Garden Lodge, kde teda byly samé květiny, a já teda si pamatuju, že už tehdy jsem vnímal to jméno jakož to jméno někoho slavného, nějaký velký osobnosti, ale nedokázal jsem ho tehdy samozřejmě zařadit, že to byl zpěvák například. Jo. Ale od té doby si to pamatuju a pak vlastně mi to docvaklo zpětně, že to byl tenhle ten človíček.
1: No a kdo vás přivedl k těm písničkám? Sám jste si je našel, sám jste je začal milovat?
0: Ano. Je to tak, mně se zalíbily, já vlastně nevím proč, ale vždycky říkám, že ta queenovská hudba, ona je na jednu stranu taková, že si ji dokáže zabroukat každý, na druhou stranu, když se ponoříte do těch aranží, tak zjistíte, že to je velmi, velmi chytře, až jako skoro vědecky napsaná hudba. On konec konců Brian May je vědec, Roger Taylor je zubař, doktor, že? Freddy byl umělec, John Deacon technik, inženýr, takže oni tam nějaký predispozice měli, a to, co jako všechno spojovalo, byl ten Mercuryho hlas, ty krásné harmonie, melodie, a to je možná to, co mě imponovalo.
1: Vy jste předtím, než jste založil Queenie, dělal jinou muziku?
0: No, to byly takový ty garážový kapely, jo, protože jsme začali skutečně jako velmi brzy a začali jsme tak, že jsme si dali dohromady takovouhle garážovou kapelku a přehrávali jsme si různý Deep Purple, Led Zeppelin, možná nějaký jako punkový svoje věci jsme tehdy zkoušeli. No a pak jsme zjistili, že všichni inklinujeme k hudbě Queen z nějakého nepochopitelného důvodu, a tak jsme si je začali přehrávat víc a víc, až jsme došli do bodu, kdy jsme si řekli, tak pojďme to dělat pořádně nebo vůbec.
1: Když jste Queenie před 20 lety zakládal, tušil jste, že to nabere takovéhle rozměry, že se stanete jednou z nejlepších tribut kapel, která vzdává hold Queenům v Evropě?
0: No, nevím, takhle, zrovna včera jsme se o tom bavili s manželkou a i takhle nějak, nevím, co jsme řešili, jak jsme jako filozofovali, a říkám, hele, no, ale já bych před těmi 10 lety, ještě natož před 20, jo, bych si vůbec neuměl představit, že tady jako vystoupáme v uvozovkách, že překročíme ten práh toho tribute bandu a budeme dělat tyhle ty hezký koncerty, nejenom třeba v O2 Areně, ale i v rámci toho letního turné, protože to jsou výpravní koncerty, který jako obvykle, nebo my se snažíme to prostě dělat tak, aby ten divák dostal vždycky něco navíc, a nečekal bych to určitě ne, a jsem za to vlastně strašně vděčný.
1: Michali, budeme si hrát spoustu vašich písniček, tak odstartujeme teď tu první, je to velikánský hit, všichni ho budou znát, Too Much Love Will Kill You, co to je za verzi?
0: Tohle to je živák z roku 2011, takže poměrně dost starý. Je to natočeno v kulturním domě Mlejn v Praze na Studulkách, a pochází ta nahrávka z české sleziny fanoušků Queen, a tehdy byla zajímavá, protože se tohle z toho koncertu zúčastnila i sestra Freddieho Mercuryho, paní Kašmíra Cook.
1: Díky za tuhle informaci. Takže Queenie, Too Much Love Will Kill You, naším hostem je Michal Kluch, lídr téhleté skupiny. Prosím, pokud máte možnost, podívejte se do našeho studia přes webovou kameru, protože uvidíte ve studiu sedět Freddieho Mercuryho. Opravdu mám z toho trochu husí kůži.
2: Píseň s velmi pravdivým textem.

0: Too Much Love Will Kill You a skupina Queenie. Michal Kluch zůstává naším hostem. Možná, že bude pro posluchače zajímavé říci, že vy všechny hity od Queenu zpíváte v té originální původní tónině, tak jak je zpíval Freddie Mercury.
1: Je to tak.
0: Je to obtížné, nebo vám zrovna vašemu hlasovému rozsahu to prostě vyhovuje?
1: No, je to obtížné, ale ono to bylo obtížné i pro toho Freddieho, který vlastně, když potom dělal svoje jako vlastní písničky, ty solový alba, tak se někde nechal slyšet, že konečně si to může dělat tak trochu po svým, že ho ta kapela nenutí jít furt do těch vejšek, jo, protože tehdy v těch 70. 80. letech oni všichni jako tak nějak napůl ječeli, jo, ty zpěváci, a bylo to moderní, že jo, to je jedno, jestli to byl Led Zeppelin, nebo jestli to byl Deep Purple, Ian Gillan a podobně, takže asi zřejmě tam byla ten se jako bejt v téhle partě těch vysokospívajících zpěváků a konec konců jako někdy to je i slyšet, jo, že to bylo těžký i na toho Freddieho, ale samozřejmě já zpívám jeho písničky, takže já si to nemůžu dovolit, čili těžký to je hlavně v tom, abyste se připravila před tím koncertem, a to nejenom ten den, ale třeba celý týden, nechodíte do hospody, nekouříte, nepijete a tak dál, aby zkrátka ten hlas byl vždycky v pořádku, protože ten let je tenký a divák by mi neodpustil, kdybych si tam někde ulevil.
0: Protože ty písničky jsou taky velmi dobře známé, skoro bych řekla až notoricky, lidé je prostě znají, mají Queeny naposlouchané a každou chybu by poznali. Řekněte mi, dokážete jmenovat nějakou písničku, která je extrémně těžká na interpretaci?
1: Určitě. Tak mimochodem, je to teda třeba píseň Innuendo, kterou tady teda dneska mám, ale hrát jí nebudem, ale to je určitě těžká věc, která je taková jako hraniční, tam je snad D2 tón, což je takový jako opravdu jako strašná výška. A jinak ale teda takový ty impossible songs, co se nedá zaspívat živě, to jsou prostě, mě teď napadá Princess of the Universe z Alba Kind of Magic, který letos slaví těch 40 let vlastně. Určitě je to píseň Don't Try So Hard z posledního alba Innuendo. Našli bychom jich víc, jo. A to je i důvod, proč je třeba Queen nikdy nehráli.
0: Innuendo si nebudeme hrát, protože je strašně dlouhé. No to by nám ukradlo čas na informace od vás, kterých ještě chci zjistit spoustu. My jsme vůbec ještě nepředstavili vaše kolegy z kapely Queenie. To bychom možná mohli také udělat.
1: Možná bychom mohli, tak nejstarším, služebně nejstarším hráčem je Martin Binhák. Hraje na basovou kytaru, je to skvělý multiinstrumentalista, skvělý kluk. Potom je tam služebně Michal David, pozor, ale nezaměňujme s Michalem Davidem.
0: Který vlastně se Michal David ani nemenuje,
1: no,
0: že
1: jasně,
0: jo? Ten má občanské jméno úplně jiné.
1: Tak, ale vtipně je, že občas jim chodila jako navzájem pošta, jo. No, tak Mišák hraje na klávesi, taky výborný muzikant, prostě, který hrál s Daliborama a Jandama a podobně, s Leškem Semelkou a spol. Takže ostříhaný muzikant, na bicí hraje Petr Bali Baláš, skvělý bubeník, jako myslím si, že jeden z nejlepších bubeníků tady u nás. A teď k nám nově přišel do kapely David Vaněk, kterýho by posluchači mohli znát třeba od kromě teda jiných projektů učí na konzervatoři, vede vlastně, já přesně nevím, jak se tomu říká, ale celý ten jeden obor. A hraje s, a teď si nespomenu na jméno, nebo hrál teda.
0: To asi
1: jedno,
0: nevadí,
1: možná to teď nezamotám.
0: Možná
1: že?
0: To naskočí za chvilku.
1: No, tak to je tak výborný kytarista, teda musím říct, že jako a výborný parťák do kapely, takže to jsou naši kluci.
0: Mm-hmm. Michale, teď úplně trošku obracím list. Vy máte vztah k Plzni. Vidíte, divadelní fanoušci, tady plzeňští, si vás budou pamatovat z jednoho představení.
1: No, strávil jsem tady krásný 4 roky s představením Freddie the King of Queen, takový taneční muzikál. Napsal ho Libor Vaculík, já si pamatuju ty noci i dny, odpoledne, večery, prostě kdy jsme to společně, on teda Libor, doufám, že mu to Liborkovi nebude vadit, je silný kuřák, nebo byl tehdy, takže v tom zakouřeném kanclíku jsme prostě dávali dohromady scénář, respektive já jsem mu pomáhal některé ty faktické věci korigovat, ale spolu s Petrem Maláskem, kde kromě teda ty kvínovské hudby je tam i hudba Petra Maláska a texty Václava Kopty. To bylo nádherný dílo a doufám, že třeba nás někdo poslouchá z divadla, kam teda směřuji své srdečné pozdravy, opravdu srdečné, hlavně Jirkovi Pokornýmu, šéfovi baletu. A samozřejmě, pokud by se to dílko vrátilo, tak já bych se vůbec nezlobil.
0: Zahrajeme si další písničku, bude to I Want to Break Free. Zase vás poprosím o nějaký komentář.
1: No, to je z našeho prvního koncertu v O2 Areně z roku 21. No a tečka, prostě z O2čka 21.
0: Zase velký hit skupiny Queen v podání skupiny Queenie.

0: Naším hostem je dnes zpěvák a lídr skupiny Queenie Michal Kluch. Já bych ráda v tuto chvíli připomněla takovou zajímavou věc, že v Budapešti právě před několika dny začala výstava Freddy The Exhibition a je to vlastně taková velká největší výstava, která kdy byla, která je poctou Freddiemu Mercurymu a připomíná právě ty jeho 80. narozeniny. Ale zpátky k vám, Michale, pojďme se teď chviličku bavit o tom, jak vy vypadáte, jaký máte vzhled, jak jste opravdu tomu Freddiemu podobný a samozřejmě, že na koncertech tomu ještě pomáháte. Před chvílí jste říkal, že nejste úplně učesaný tak jako na koncerty. Co všechno před tím koncertem musíte udělat, abyste opravdu tomu Freddiemu byl maximálně podobný?
1: No, takhle, samozřejmě já to pojímám celé jako takovou iluzi, kdy vytváříme dojem, že to tak je a asi to tak je, protože že jinak bych ten kníh nenosil. A jinými slovy, já si nemyslím, že jsem mu úplně tak podobný, nebo respektive, že vypadám stejně, to určitě ne.
0: Jste mu strašně podobný.
1: Že jo, tak, když to řekne takhle, tak jako asi jo, ale to je přesně to, co chci říct, že vlastně ve vás ten pocit vyvoláváme a to je vlastně jako dílem toho divadla, jo, vytvořit pocit, že nekoukáte na film v kině, prostě, že tam jste v divadle, nekoukáte na nějaký herce, který chodí mezi kulisema, že prostě prožíváte ten příběh. A stejně tak to jakoby děláme my, proto jsme to si nazvali koncertním divadlem, ten obor náš. Ale jasně, hele, takhle, já dneska přijedu domů, večer máme koncert v Kutný Hoře, před chvilkou mi tady pípla zpráva, že je vyprodaný, takže mám velkou radost. A já si jenom vezmu jiný typ gelu, a jiným směrem si ty vlasy vlastně načešu, jo. Jinak neudělám vůbec nic, nekreslím si stíny a tak nalepím si zuby.
0: On úplně, Freddie Mercury, neměl vždycky ten knírek. Já si vybavuju i některé fotky, kde byl úplně hladce oholený. Že mám pravdu?
1: Bylo to přesně před tím rokem 80 a potom v tom období, dejme tomu teda, že takhle, já samozřejmě vycházím z toho, co se k veřejnosti dostalo, to znamená nějaká fotka, když fotili něco nebo dělali nějaký klip, jo. Ale on nosil vlastně strniště po tom roce 86 a pak byl ke konci, ke sklonku toho života zase jako hladce oholen.
0: Mimochodem, já jsem vás na jedné fotce taky viděla se strništěm.
1: No,
0: taky s,
1: prostě, já to mám rád, já to miluju úplně.
0: Měníte tu vizáž každou chvilku. Tak a teď pojďme k tomu oblečení.
1: Jasně.
0: Těch kostýmů, které máte asi spoustu, jak moc bylo těžké si je pořídit? Kdo vám to ušil? Kde jste to sehnal?
1: No ty úplně první kostýmy to mi šila maminka. Protože přesně, jako kde se tohle schání, že jo. Nehledě na to, že my v těch našich začátcích jsme jako na tom ekonomicky nebyli tak, jako jsme třeba nyní, že si můžeme skutečně dovolit nějaký ansámbl kolem nás. Takže maminka, která to ale ušila skvěle a já tímto maminku zdravím, jsou tady na chalupě u Strakonic. A vlastně potom už jsme šli vyloženě za profi kostymérama, takže ať už to byl Roman Scholz, který třeba dělal právě kostýmy i do Freddyho tady plzeňskýho, tak paní Hofmanová, která to šije vlastně, u který teď mám znovu kostýmy, takže teď už pracujeme s profíkama, vlastně s divadelníma kostymérama a švadlenama.
0: Některé ty kostýmy jsou velmi extravagantní, konec konců to se nám vždycky všem na Queenech líbilo. Řekněte, který máte nejradši, v kterém se vám vystupuje nejlépe?
1: Ten, do kterého vždycky zhubnu, tak akorát, jo. Ale ne, tak třeba zrovna tady v Plzni byly nádherný kostýmy a myslím si, že asi i nejkvalitnější, nebo opravdu jako, co jsem takhle po těch divadlech zažil, tak skvělý kostýmy. A měl jsem rád takový ten výstřih Freddyovský, jo, tady takhle. Bylo to sice jenom na jednu písničku, bylo to trošku úchylný, ale vlastně když si do toho člověk takhle jednou týdně skočí, tak je to taková bláznivina, takže to jsem měl rád, tenhle ten kostýmek. Naopak třeba nemám rád ten žlutý kostým, který je typický pro ty koncerty, které proběhly před těmi 40 lety, protože to tak notoricky známý kostým, používají to vlastně všichni ti naši kolegové v oboru, že se radši stylizují do něčeho, co je tak trochu originální a i v poslední době, v těch posledních 5 letech, dejme tomu, se o tom snažíme uvažovat trošku tak, že vycházíme jako inspirace z těch kostýmů, ale uděláme si je tak trošku jako po svým, abychom se v nich cítili trošku jako my, aby to nebylo jenom, že prostě jsem věšák na knír a na žlutý sáčko.
0: Mně se třeba vždycky Freddy nejvíc líbil v těch bílých riflích, v bílém tílku a v bílých teniskách. To mi přijde, to mi přišlo vždycky takové nejnormálnější, nejobyčejnější, ale líbil se mi takhle.
1: Ten jsem tady měl před 2 lety, ten kostým.
0: Zahrajeme si Barcelonu. Kdo pak to tam s vámi, Michaeli, zpívá?
1: To je paní a je mi čtí říci kamarádka Petra Alvarez, soliska Národního divadla pražského, ale často vystupovala i tady v Plzni.
0: Tak Queenie a Barcelona.

0: Slavná Barcelona od skupiny Queen v podání skupiny Queen. Michal Kluch zůstává ještě chvíli naším hostem. Ještě máme doplnění k těm sborům, které tam samozřejmě nádherně zazněly.
1: No to by byla škoda nezmínit. To byla Maranatha Gospel Choir, gospelovský sbor pěvecký, který nás doprovodil a bylo to z O2 Areny tentokrát z roku 23, tato nahrávka.
0: Michal Queen slaví 20 let své existence. Dokážete říct, na co jste z těch 20 let nejvíce pyšní? My jsme vůbec vlastně nezmínili spoustu vašich zahraničních koncertů. Hmm. Třeba narozeniny královny.
1: No, ale víte, co bylo super? Teď jsme přijeli, v dubnu jsme hráli v Maroku na nějaký soukromý akci. Mělo se to udít někde na Blízkém východě, ale jak to tam začalo lítat, tak to přesunuli do Maroka. A když jsme tam přijeli na zvukovou zkoušku, nic jsme o tom nevěděli, jo. Tak tam zvučila kapela, která měla na bicích takový R dvojitý V. My říkáme, co to kurně? A to byl Robbie Williams. Takže my jsme vlastně večer slezli z pódia a vystřídali jsme se backstage s Robbie Williamsem. Mm. Musím říct, že to byl jako okamžik, který asi přehlušil úplně všecko, protože to, že jako se třeba stane tady někde v Čechách, že si velká firma pozve Stinga nebo něco takového a pak tam vystoupíte, to se jako děje, ale že vás někdo pozve do zahraničí a vedle toho, vedle vás vystoupí Robbie Williams a druhý den tam byly Gypsy Kings a Enrique Iglesias, jako takováhle sorta umělců a vy tam jste jeden z nich, to je jako, to je něco, co já jsem se cítil trošku trošku povýšeně, když jsme jeli domů. A pak jsme přijeli domů, už to bylo asi všecko jako nohama na zemi.
0: Tak dneska máte koncert z Kutné Hoře, to bude koncert, řekněme, já ho nazvu normální, běžný, ale už za pár dní rozjíždíte to velké open air turné ke 20. narozeninám. Jak pak to bude vypadat?
1: No, bude to krásný, vezeme techniku, slyšel jsem, že náš osvětlovač si tam nanominoval zase více světel, než bylo třeba loni, a právě proto, že to letošní turné se váže k tomu 40-letému výročí a my jsme vlastně přizpůsobili, jak teda kostýmy, v pondělí si jdu zkoušet nový kostým, tak jsme přizpůsobili hlavně teda playlist a přehrajeme prakticky úplně to stejné, co Queen hráli v tom roce 86, takže na jednu stranu teď trošku odkrývám překvapení, na druhou stranu prostě pokud někdo chce zažít ten koncert, který k nám tehdy bohužel nedojel v tom 86. roce, tak minimálně z hlediska toho playlistu si to bude moci vychutnat tady v Plzni 14. července v našem podání.
0: Všechny ty koncerty jsou open air, tedy pod širým nebem, tady v Plzni konkrétně v areálu toho amfiteátru v
1: Plaza,
0: Plzni,
1: jasně.
0: V Plaze.
1: Ano.
0: A jaká jsou to další města?
1: Začínáme ve Strakonicích 7.7., v podstatě za týden. A pak tam jsou samozřejmě České Budějovice, když zůstaneme tady v jižních Čechách, je tam samozřejmě Praha, Křížková fontána, Olomouc, Ostrava není, Ostrava bude až příští rok v ostravský hale velký. V Brně jsme v Hradci Králové, hele, já nevím teď z hlavy, ale je to na webu všecko.
0: Jsou výpadky a na ten web jsem se právě teď chtěla zeptat, vy ho máte velmi pěkný, taky
1: děkujem,
0: se tam dá
1: taky byl
0: pustit,
1: drahý.
0: Dá se tam taky pustit spoustu videí, jak zní přesně ta adresa?
1: Queenie.cz.
0: Mhm. Díky za tuhle...
1: Teda.cz.
0: Ano, to už budou posluchači vědět, díky za tuhle pozvánku. My jsme na rozloučenou připravili písničku, která není od Queenu, ale je od Queen.
1: Ano.
0: Řekněte o ní něco.
1: My jsme tuhle píseň připravili právě pro naše první show v O2 Areně, abychom trošku jako ukázali divákům, že se taky umíme zamyslet. Nicméně já vždycky říkám, tyjo, jako je možný vymyslet něco lepšího, než byla hudba Queen? No, není asi. Takže, ale přesto ten song máme, hrajeme ho rádi a představte si, že dokonce někteří diváci se tehdy dohadovali, z jakého queenovského alba ten song je.
0: Naším dnešním hostem byl pan Michal Kluch, zpěvák a lídr skupiny Queenie, která letos slaví 20 let. Michale, díky moc, že jste přišel. Bylo to s vámi fajn. Ať se vydaří celé turné a vlastně každý další koncert. Pozdravujeme všechny kolegy v Queenie.
1: Děkuju a zdravím všechny z mé milované Plzni, ať už se uvidíme nebo ne.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radio vašeho kraje, Michael Kluch, Queenie a skupina Let Me z jejich vlastního originálního repertoáru. 11:15 a 3 minuty k tomu. Makety hub a informační cedule v Bochově na Karlovarsku vznikla naučná houbařská stezka. Najdete ji na okraji města nedaleko silnice ve směru na Toužim. Měří téměř 4 kilometry. Jedná se o cestu, která zavede lidi do lesa, kde můžou sbírat houby a kde jich je podle místních hodně. Vybudování stezky trvalo přes rok a lidé jsou za ně rádi.
1: Je to úžasná věc, protože tady jsme v Bochově vlastně nic takového do té doby neměli. My se na to strašně těšíme, hlavně já, protože těším se, až přijde vnouček, že mu to ukážu.
2: A budete chodit s ním na houby?
1: A budu s ním chodit na houby.
2: Jaroslavo, a chodíte na houby, sbíráte houby?
1: Sbíráme. Tady všichni znají tyhle ty cesty a tyhle ty místečka, kde ty houby rostou.
3: Teď jdeme po trase, kudy vede naše houbařská stezka, nově naučná.
2: Říká spoluautorka té houbařské stezky Monika Macháčková. Proč zrovna tady?
3: Je to z toho důvodu, že tady opravdu těch hub roste každoročně hodně a místní sem rádi chodí na houby.
2: Jak dlouhá je ta stezka?
3: Stezka je dlouhá cca 4 kilometry. Ten okruh má vlastně 12 naučných tabulí, kde se děti nebo návštěvníci a hubaři můžou dozvědět něco ze zajímavosti ze světa hub. A potom vlastně ta stezka ještě doplňá o naučné a vzdělávací prvky, které jsou hlavně určené dětem. A ještě jsou tam makety hub těch nejznámějších pro ty malinký. A ty mají vlastně ještě v sobě ukrytou takovou hru s naším bloudíkem, takže kdo bude chtít z dětí, tak si vlastně může zahrát ještě hru.
2: Teď už jsme v lese a podíváme se, jestli tady něco bude.
3: Koukám.
2: Díváte.
3: Vypadá to, že to počasí nám úplně nepřeje, abychom tady nějaké ty houby našli, ale já si myslím, že když půjdeme ještě o kousek dál, tak se nám určitě něco podaří najít. Podívejte, tady třeba.
2: Máme
3: babka.
2: Máme tady.
3: Hřím žlutomasí. Tuší, ale je tady.
2: Ale necháme ho.
3: Necháme určitě.
2: Co to obnášelo, ta houbařská stezka? Jaké úpravy?
3: Tak určitě jsme museli udělat úpravy terénu. Ta cesta tady vlastně byla, ale museli jsme část té cesty trošičku zrenovovat. Pak to vlastně obnášelo to, že jsme museli zafinancovat jako město nákup prvků, maket houbových a těch naučných tabulí.
2: A jedna maketa je na začátku té houbařské stezky.
3: Ano, to je náš bloudík, to je maskot naší houbařské stezky, který vlastně byl vybraný tady od naší jedné holčiny ze základní školy. Natálky Rendlové vyhrál, takže graficky se trošičku upravil a teď tady bude děti provázet lesem, ty nejmenší hlavně.
2: Za vybudování houbařské stezky zaplatilo město 2 miliony korun. Polovinu částky ale tvořily evropské dotace. Z Bochova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Policisté pátrají po 13-leté dívce z Tachovska. Karlovy Vary připravují rekonstrukci výletní restaurace Jelení skok. Karlovarský kraj se chystá pořídit autonomní vůz pro monitoring stavu silnic. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 35 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou z Tachovska. Měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
4: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
3: Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Karlovy Vary plánují opravit výletní restauraci Jelení skok. Schátralý objekt zůstává zavřený. Město ale v místě zajistilo provizorní občerstvení formou food trucku na prostranství před restaurací. Součástí je i venkovní posezení a v prostoru zůstávají taky toalety v restauraci. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci Jeleního skoku, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát vizovali do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním a provozem na 12 měsíců v roce.
3: Silnice a stezky v Karlovarském kraji zkontroluje autonomní vozidlo. Speciálními technologiemi vybavené auto by mělo stát kolem 8 milionů korun a zakoupí ho hejtmanství. Používat ho bude krajská správa a údržba silnic. Jak říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO, díky novým technologiím bude jednodušší plánování různých rekonstrukcí.
6: Samozřejmě tím ušetříme finanční prostředky, ušetříme lidské síly, protože autonomní vozidlo bez řidiče může jezdit neustále, nemusí se tam střídat posádka a vlastně kontroluje ho někdo, kdo sedí, dá se říct, v kanceláři nebo u přístrojů a má na něj náhled, má nad ním plnou kontrolu. Takže i toto je přínos a samozřejmě ta diagnostika je silně automatická a přenáší to vlastně celé do systému.
3: Vozidlo při snímání stavu komunikace jezdí pomalu, nejčastěji rychlostí mezi 5 a 7 km v hodině. Pro svoji práci potřebuje připojení do 5G sítě. Podobná auta, která vyhodnocují stav komunikací, jezdí například ve Francii nebo v Německu. Německý soud poslal do životí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdel Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Abdel Muhsin podle německých úřadů zastává protiislámské, krajně pravicové a protiuprchlické názory. Podle magazínu Spiegel zanechal v autě, se kterým útočil, závěť. V ní napsal, že veškerý svůj majetek odkazuje německému Červenému kříži.
1: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Sokolovské ulici v Karlových Varech u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři minuty po 11. hodině přejeme stále krásné, horké, páteční dopoledne. Po zprávách si zahrajeme Karla Gotta a také Věru Špinarovou. A pak se budeme znovu zabývat tím extrémním počasím, které nás v nadcházejících hodinách čeká. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: Za 3 minutky bude 11:15, pojďme se na to podívat. Dneska slunečno a velmi teplo. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 37, na Plzeňsku ojediněle i 38 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. Sobota. Opět slunečno s extrémními teplotami. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39, na Plzeňsku ojediněle až 40 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. V neděli vyvrcholí vlna extrémních teplot, bude jasno nebo skoro jasno. Večer se mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty v neděli 37 až 41. Slabý proměnlivý během dne až mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Ještě jednou k těm teplotám. Teploty můžou skutečně nejpravděpodobněji na Plzeňsku vystoupit i nad 41 stupňů Celsia. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí, to je moje přání. A ještě jedno konstatování, musím říct, že za celou svoji už velmi dlouhou moderátorskou kariéru jsem takhle vysoké teploty do vysílání skutečně nikdy nehlásila.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 11:45. Se seriálem Místopis západních Čech zamíříme na Chebsko, a to do obce, jejíž název připomíná pracovní nářadí. Proč se jmenuje právě Tři sekery a co prozrazuje o její historii, řekneme už za pár minut. Počkejte si.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: První písemná zmínka o obci Tři Sekery pochází z roku 1529 a její založení je spojené s objevem ložisek měděných rud. Později se zde vyráběly dřevěné perly, perleťové knoflíky nebo figurky do hry Člověče nezlob se. Dnes tady žije přes 1000 obyvatel. Mají tu mateřskou i základní školu, fotbalové hřiště, hospodu, muzeum i kostel. A kdeže ty Tři Sekery najdete?
2: Každému, kdo se mě ptá, Tři Sekery, to existuje, tak každému říkám, a víte, kde jsou Mariánské Lázně? To většinou každý ví a já říkám, no ty jsou u Tří Seker.
3: Říká bývalá starostka obce Tři Sekery Dagmar Strnadová. Paní Strnadová, jak se žije ve Třech Sekerách?
2: Mně se tady žije dobře, já bych Tři Sekery neměnila. Dobrý den.
4: Dobrý den. Marie.
3: Paní Marie, jak se vám tady žije?
4: No, žije se mi tady velmi dobře. Je to tady příjemná, malebná vesnička. No a vlastně jsem tady zvyklá, mám to tady ráda.
3: S bývalou starostkou obce Tři Sekery stojíme před obecním úřadem, díváme se na znak obce. Kromě Třech Seker je na něm i jedle.
2: Tak váže se to samozřejmě k pověsti o vzniku Tří Seker. V dávných dobách se tady rozkládal hluboký les a přes ten les vedly stezky, kudy se vlastně jezdilo do Bavorska pro sůl. A jednou při takové jízdě se jeden z těch formanů všiml takových lesklých zvláštních kamenů. A protože si uvědomoval, že by mohlo jít o něco vzácnějšího, tak ty kameny nabral a nechal je v Praze prohlédnout, co to vlastně je za kameny, a zjistilo se, že to je měděná ruda a dosti bohatá. A protože ten forman opravdu nebyl hloupý, tak si do té vysoké jedle, než tedy kameny naložil a odvezl, vysekal tři záseky sekerou. Takže my bychom se vlastně měli jmenovat Tři Záseky.
3: Tak my jsme přišli k největší dominantě obce, což je kostel 14 svatých pomocníků.
2: Tak náš kostel je zasvěcený 14 svatým pomocníkům v nouzi a ty sochy těch 14 svatých pomocníků byly převezeny ze zrušeného kláštera ve Svěcích u Tachova.
3: A hned v sousedství školy vcházíme do budovy bývalé ledárny, která dnes slouží jako mini muzeum.
2: To byl takový nápad, protože tady vlastně je spousta starých chalup a domů. No a každý, kdo rekonstruoval, tak něco našel, co se mu tam už nelíbilo.
3: A jedním ze zajímavých exponátů je věc, která k obci neodmyslitelně patří.
2: A to je výroba dřevěných perel, což byla obživa tady těch našich lidí, kteří zde bydleli před válkou. Téměř každý měl doma takovýhle přístroj, on je to vlastně soustruh, kde se dají vyměňovat nože. A ty dělali z těch krychliček dřevěných, z měkkého dřeva, většinou se to dělalo, dělali tvar. A buď to z toho vypadaly takové kulaté korálky dřevěné nebo podlouhlé. No a tím se tady živili.
3: Dnešní sekeráci už výrobu dřevěných perel nezažili. Za největší výhodu považují klidné bydlení uprostřed přírody mezi Slavkovským a Českým lesem a zároveň dobrou dostupnost nedalekých Mariánských Lázní. Z obce Tři Sekery na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Radio vašeho kraje a František Nedvěd, minutku po 11:30. Soutěž v pojídání kaše, vystoupení kejklířů, ale i další atrakce lákají v sobotu na náměstí Míru v Horažďovicích. Pořádají tam totiž tradiční slavnosti kaše. Máme pro vás připravené podrobnosti a uslyšíte je už po písničce.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničí.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Přejeme vám krásné dopoledne, máme 5 minut po půl 12. Na Městí míru v Horažďovicích na Klatovsku se promění ve středověký jarmark. Kejklíře, rytíře i vědmu můžou lidé vidět na sobotních slavnostech kaše. My vás na ně pozveme společně s referentkou pro kulturu v Horažďovicích, paní Jitkou Chalupnou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na začátku se nabízí otázka, co mají slavnosti společného s tou kaší. Souvisí to nějak s historií města, viďte?
1: Ano, samozřejmě mají. Jde o největší městskou slavnost, vycházející tematicky z historické události, kdy 4. července 1307 zemřel při obléhání Horažďovic Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou střídmost v jídle král kaše.
0: Budou mít návštěvníci možnost nějakou tu kaši ochutnat?
1: Ano, ochutnají. Máme zde soutěžní týmy, které kaši vaří a návštěvníci ji posuzují a která jim pak bude chutnat, tak danému týmu dávají hlas.
0: Tak doufejme, že budou chutnat všechny ty kaše. Co z dalšího programu, na co byste upozornila?
1: No, bude zde bohatý kulturní program, přijede divadlo Můza, proběhne soutěž o největšího jedlíka krupicové kaše, kde soutěží děti i dospělí. Dále zde budou rytíři, ukázky středověkých zbraní, kočovná herna a spousty dalšího. Od 18 hodin zahraje kapela Electric Therapy a od 21 hodin vystoupí pak Marpo.
0: Ještě bychom měli připomenout, v kolik hodin vůbec ty slavnosti začínají a určitě se bude hodit i nějaká rada pro řidiče, pokud se rozhodnou dorazit do Horažďovic autem?
1: Program začíná ve 13 hodin, kdy slavnosti zahájí pan starosta a vlastně odstartuje na náměstí vaření kaše. A celý program poté pokračuje až do 22 hodin. Vstupné je zdarma a parkování lze, vlastně náměstí je uzavřené, takže parkování je možné u Penny Marketu nebo na jiných parkovištích v okolí města.
0: Mm-hmm. Tak to byla Jitka Chalupná z Horažďovic, pozvala nás na slavnosti kaše. Ať se u vás všechno povede a hlavně samozřejmě, ať jak organizátoři, tak návštěvníci přežijou to velké horko. Budeme vám držet palce.
1: Moc děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před letní sezónou, je lépe se soustředit na změnu životního stylu, díky které se budete celý rok cítit v pohodě a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Přesto pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, jakou cestu k tomu zvolíte? O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v dnešní noční lince. Na vaše názory se po 23. hodině těší Borek Kapitančik. Takže to bude v noci a už za pár minut babské rady. Mají více potních žláz muži anebo ženy? I to se dozvíte od Jarky Vykoupilové v dnešních babských radách, které budou hlavně o tom, jak se vyhnout nepříjemným důsledkům pocení. Počkejte si po písničce.

0: Babské rady.
1: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlových Varech chladí rozpálené ulice kropící vůz a v areálu Karlovarské krajské nemocnice probíhá cvičení jednotek integrovaného záchranného systému. Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. Čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 35 stupňů. Dobré poledne přeje Lukáš Staněk. V Česku pokračuje vlna veder. Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí i v Karlovarském kraji. Dnes můžou přesáhnout 35 stupňů Celsia, zítra 37 a v neděli dokonce 39 stupňů Celsia. Například v Karlových Varech teď pravidelně vyjíždí dvakrát denně do ulic kropící vůz, říká mluvčí magistrátu Jan Kopal.
2: My se snažíme skrápět ulice v centru. Je to takový zásah, který funguje jenom na chvilku, ale v tom centrálním území se toho moc jiného dělat nedá. Jinak samozřejmě i v centru, ale hlavně i v té lázeňské části, tak nabízíme poměrně dost parků, ať už je to náplavka Ohře, Smetanovy, Dvořákovy sady, kde je to mikroklima určitě příjemnější než na rozpálené ulici.
1: Ulice kropí taky třeba ve Vintířově. V Sokolově nechalo město instalovat na náměstí budovatelů cisternu s pitnou vodou, kde si můžou lidé doplnit vodu nebo se osvěžit. Využít můžou taky městská mlhoviště na starém náměstí, na dětském hřišti u velryby a nově taky naproti městskému domu kultury. Cvičení jednotek integrovaného záchranného systému se dnes koná v areálu Karlovarské krajské nemocnice. Scénář cvičení simuluje požár v budově B, konkrétně na oddělení Kardio 2 a následnou evakuaci osob. Jak uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, do cvičení jsou zapojeni kromě hasičů i policisté. Jde o plánované cvičení. Pro návštěvníky, pacienty a veřejnost nebezpečí nehrozí. Hasiči ale upozorňují, že v areálu nemocnice a jeho okolí se může pohybovat větší počet vozidel a příslušníků složek integrovaného záchranného systému. Zároveň žádají o respektování pokynů zasahujících záchranářů. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Na letišti Čápu v Dvůr v Táboře začíná dnes festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20. ročník. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skindred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
3: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. Těsně před Wimbledonem i v Bad Homburgu v souboji o postup do finále čeká odpoledne Rumunka Ruseová.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne zejména v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vane vítr slabý, proměnlivý nebo východní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehody v Karlovarském kraji aktuálně hlášené žádné nemáme. Buďte ale na svých cestách dnes velmi opatrní a dodržujte pitný režim. Extrémní vedra mohou být nebezpečná i za volantem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Hezké páteční a velmi teplé, neli horké poledne vám přejeme. Máme 26. června, vysvědčení rozdána a školákům právě dnes, tedy skončil školní rok. Tak vám přejeme krásné a veselé prázdniny. My vám k tomu budeme hrát na přání, nejenom během prázdnin, hrajeme vám denně mezi 12. a 13. hodinou, a tak dnešek není výjimkou. A to buď na telefonu 221 55 37 37 nebo na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. Dneska vás písničkami na přání provede Radim Jehlík, přeju vám hezký den, no a když začínají prázdniny, tak léta prázdnin.
5: Buď s Bohem, brácho, z dětských let, byl slepší v počtech a já za slépečet.

0: y hay cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jeden z největších letních hitů, podle některých anket dokonce ten vůbec největší, Macarena od Los del Rio. A v podobném duchu pojedeme dál. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Despacito našemu malému Maxíkovi Jánskému za to, jak skvěle ten první rok ve škole zvládnul. Posílají mamka s taťkou, obě babičky i dědové.

0: tohle není typicky letní song, ale dobrou náladu a pohodu vyvolává Everybody a DJ Bobo ve 12 hodin a 20 minut. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, páteční písničky na přání. Dobrý den, mohla bych poprosit o zahrání písničky pro moji mamku. Mám boky jako skříň od Evy Farné. Děkuje Karolínka ze Sokolova. Není problém.
1: Mám prostě

0: Tolik Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a dáme zase jeden letní song díky posluchačce, která se dovolala. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Takže dneska bychom si dali písničku, na které jsme se náhodou shodli oba dva, nezávisle, a byla by to od Asere je Los Ketchup.
0: Přesně tak. Komu pošleme Los Ketchup?
1: No, všem posluchačům, dobrému náladu, ať si to užívá, je pátek, tak budou mít hezký aspoň takový základ na víkend.
0: Věřím, že ano. Tak i vy, mějte se krásně a zase někdy. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

jedné, k tomu jedna minuta. Vy posloucháte rádio vašeho kraje, páteční písničky pro vás. Dobrý den, zdravíme všechny ve studiu. Prosím o písničku s jedním narozeninovým přáním. Naše milá Evičko, přejeme ti hodně štěstí, lásky i zdraví. Užij si prázdniny a doufáme, že se během nich uvidíme. Podepsání Mirka, Tomáš a malý Ládík. Xindl X, Meky Žbirka, Slza, Michal Malátný z Činasky a Jindra Polák z kapely Jelen ti všichni spojili své síly a vytvořili písničku, kterou chcete. Tady je Léto lásky.

Michel Tello, posloucháte písničky na psání, dnes ty páteční s datem 26. června, protože už jsme ve druhé polovině, tak připomenu kontakty sem k nám studio.vary@rozhlas.cz je naše e-mailová adresa, která je tedy dnes v permanenci, musím říct, telefon 221 55 37 37, respektive telefonní číslo do studia. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku Seniorita pro našeho malého Toníčka Mičku s Chebou, který dneska přinesl samé jedničky. Si naše Šikulka nejlepší přeje Adam a posílá i Vilma, Krista a David.

Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

máme poslední školní den, začínají prázdniny a my držíme letní vlnu písniček na přání, alespoň pro dnešek, pátek 26. června tady u nás v našem vysílání na Českém rozhlase Karlovy Vary. Tohle byl pro změnu velký letní hit roku 1989. Akaoma Lambada. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Rose a Bruno Mars a pět pro holky na zelený barák a pro všechny pro skvělou náladu. Tohle posílá Michaela. Game. No.

Mambo number 5 a Lubega. Tak už to vypadá, že jsme si udělali na startu prázdnin hodinku plnou letních hitů, protože i další výběr tomu napovídá. Prosím, zahrajte písničku naší skvělé třídě. Říkali jsme si bombardáci. Bude se mi po vás stýskat, ať se vám na střední škole daří. Píše Amálka.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj vyhlásil období zvýšeného nebezpečí požárů. Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů. Policisté hledají pohřešovanou dívku z Tachovska. Za vybudování naučné houbařské stezky zaplatil Bochov 2 miliony korun. I nadále bude jasno nebo skoro jasno. Teploty až 35 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji začíná platit období zvýšeného nebezpečí požáru. Vyhlásil ho dnes s účinností od této chvíle hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO. K tomuto kroku hejtman přistoupil na základě oficiálního doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Na všech místech pokrytých vegetací, jako jsou lesy, pole, zahrady, parky a louky, platí přísný zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechniky a dalších zdrojů zapálení. Také provozování jízdy parních lokomotiv a spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se v této době dotýkají také zemědělců při probíhajících žních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Policie pátrá po pohřešované 13-leté dívce. Hledaná Natálie Špačková z Tachovska má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru i rozhlas. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. V Bochově mají naučnou houbařskou stezku. Dlouhá je necelé 4 kilometry a začíná v blízkosti silnice ve směru na Toužim. Práce za 2 miliony korun financovalo město a evropské dotace. Součástí akce byly taky úpravy terénu, říká spoluautorka stezky Monika Macháčková.
3: Ta cesta tady vlastně byla, ale museli jsme část té cesty trošičku zrenovovat. Pak to vlastně obnášelo to, že jsme museli zafinancovat jako město nákup prvků, maket houbových a těch naučných tabulí. Nápad vznikl asi před rokem a půl a samotná realizace té stezky trvala asi rok.
2: Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení více preventivních opatření. Několika hodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi milionu odběratelů.
0: Sport.
2: Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakub Menčík vyzve na úvod travnatého grandslamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Vracející se americká vítězka 23 grandslamů Serena Williamsová vstoupí do turnaje proti Australance Jointové. Kompletní los prvního kola zveřejnil Wimbledon na svém webu.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vane slabý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby je zátěž na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme z Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
4: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Zeithamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
4: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
5: Tak.
4: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zase nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.

0: začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
1: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otoky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
0: No jasně, no to víte, že
1: jako,
0: jo.
1: Takže když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, z játry nebo ze srdce.
0: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů. Některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
1: No a může to tedy dialogu. Mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
0: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního, ano. On teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
1: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano. Máme něco jiného, že?
0: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
1: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
0: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
1: A je to dobře?
0: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
1: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
0: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
1: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
0: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená, ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
1: Takže preventivně to nepůsobí?
0: Nepůsobí, tam je důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
1: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Přes

0: Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová, poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se,
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách, po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Hmm. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní si je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to takže už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Hejtman Karlovarského kraje vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémně vysokými teplotami na další dny. Policisté našli 13-letou dívku z Tachovska. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 38 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Hejtman Karlovarského kraje dnes vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Reaguje tak na současné nepříznivé počasí s vysokými teplotami a dlouhodobým nedostatkem dešťových srážek. Až do odvolání platí na všech místech pokrytých vegetací, jako jsou lesy, pole, zahrady, parky nebo louky. Přísný zákaz rizikových činností. Mezi ně patří především rozdělávání a udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Extrémní sucho a vysoké teploty vytvářejí v přírodě doslova tikající bombu, kdy k neštěstí stačí jedna jediná jiskra. A proto bych chtěl moc požádat veřejnost o dodržování všech stanovených zákazů. Jakékoliv jejich porušení lze považovat za přestupek, přičemž fyzickým i právnickým osobám za takové jednání hrozí finanční sankce až 100 000 korun.
0: Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se v této době týkají taky zemědělců přižních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou například v Plzeňském kraji dnes a zítra stoupat přes 34 stupňů Celsia a v neděli ještě výš. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. Meteoroložka Jana Adamovská taky varuje před fyzickou zátěží nebo dehydratací.
3: Předpokládáme velmi vysokou zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydrataci. Doporučujeme dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách a věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
0: V pondělí by do Česka měla dorazit studená fronta a částečné ochlazení. Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce z Tachovska. Popolední ji našli a předali do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Venezuela potvrdila zatím 235 obětí silného středečního zemětřesení. Neoficiální web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 000 pohřešovaných lidí. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR-týmu odletí.
4: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
5: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
4: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysílá Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnily sankce a slíbily pomoc se zprovozněním karakaského letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Dalších 8 týmů má na mistrovství světa jistou účast v play-off. Po svých závěrečných zápasech ve skupině prošli do vyřazovací fáze turnaje Japonsko, Švédsko, Austrálie, Ekvádor a pobřeží slonoviny. Už dřív postoupili Nizozemsko, Německo a domácí Spojené státy.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů, na horách 22 až 18 stupňů. V horských údolích Krušných hor ale ojediněle klesnou teploty až na 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 34 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se dnes zatím jezdí bez dopravních nehod. Buďte ale na svých cestách opatrní. Extrémní teploty mají vliv na vozovky i řidiče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: páteční odpoledne zdravíme z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Už za chvíli vás čeká to, co v učebnicích nebylo. Dnes se vydáme do Českého středohoří. Martin Pisařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře. No a krátce před 14:30 vás pozveme na události a akce v našem regionu. Tak si poslechněte ty pro volný čas a nechte se inspirovat. S vámi je Pavlína Kyselová a také česká muzika, kterou si s námi zaspíváte Věra Špinarová a Georgie.
1: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Typy pro volný čas.
1: V zahradě františkolázeňského hotelu Belvedere začne v 15 hodin letní party s kapelou Malem Irish, která hraje tradiční irskou hudbu. Výstava Jen řekni Sokolov začne v Sokolovském zámku vernisáží v 16 hodin. Expozice je věnována festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Dnes začíná Mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO. Na náměstí krále Jiřího z Poděbrad začne v 16 hodin zahajovací ceremoniál za účasti 13 orchestrů a jejich mažoretkových skupin. Od 19 hodin začne v areálu Krajinka program Vítáme vás v Chebu, ve kterém se představí chebský městský dechový orchestr i jeho stará garda, slovenský soubor z Nové Dubnice a četnická třináctka. V Chebské galerii 4 začíná v 18 hodin výstava fotografií Hynka Čermáka, nazvaná Žena bohyně, světlo, stín. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z jeho dřívější tvorby, doplněné o autorova nejnovější díla. Zámek Valeč se stane od 19 hodin dějištěm divadelního představení. Západočeské divadlo tam uvede inscenaci A žili šťastně až do smrti. Hravou a lehce ironickou pohádku především pro dospělé. Do zámeckého parku v Ostrově přijedou zahrát Tomáš Klus a Rozálie. Koncert začíná v 19 hodin. Legendární angličáky uvidí návštěvníci Čašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá od roku 1973. Tolik tedy inspirace, kam si dnes vyrazit za kulturou a zábavou, tak pokud jsme vás navnadili, dobře se bavte.

0: Ve 14 hodin a 35 minut dospívala Marie Rotrová, to mám tak ráda. A já už vám teď nabídnu další turistický tip. Šlikova věž v Jáchymově je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudstein, který nechal nad městem vystavět rod šliků krátce po založení Jáchymova. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo město díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tu slavné tolary. Dnes patří věž k nejvýraznějším dominantám Jáchymova a nabízí neobvyklý pohled na město i okolní Krušné hory.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy. Ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. Tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřenými horníky a ukázal se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepení hradu Freudensteinu, Šlikovy věže, se poprvé zkusmorazily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. A jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Šlikova věž se veřejnosti otevře například v sobotu 27. června od 20 hodin při speciální noční prohlídce spojené s hledáním svatojánského pokladu. Další termíny komentovaných prohlídek pak najdou zájemci na webu města. Z Jáchymova na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Ve 14 hodin 47 minut přišel čas na páteční inzertní pořad Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vy už teď můžete volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a nabízet či poptávat to, co se vám hodí, nehodí, to už záleží, odkud půjde ta nabídka nebo poptávka. Každopádně tato služba je zdarma, tak využijte tuto exkluzivní možnost zcela zdarma inzerovat prostřednictvím Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak a já jsem zvědavá, co se nám zde bude nabízet či poptávat jako první. Pěkné odpoledne, kdo se k nám dovolal?
3: Dobré odpoledne, prodám prosím horské kolo černé barvy. Byl to nevhodný dárek, bylo by to levně a můžu zajistit i dopravu. Dále bych prodala bižuterii, mám tam i jabloneckou a různý šperky. A dále bych prodala celou sbírku gramofonových desek. Vše na plzeňském čísle 721 761 834. Znovu opakuji kontakt 721 761 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den i víkend.
2: Vám také krásný víkend a zase
3: děkuju.
2: Někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Tak, toto byl jistě první, ale tak to vypadá, že i poslední inzerát, který dnes uslyšíte v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, takže pokračujeme dál.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.
4: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Kalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Jáchymově spadly skleněné tabule na dělníka, vrtulník ho přepravil do nemocnice. Lidem, kteří pracují při vedrech venku, upravují společnosti pracovní dobu. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu zdraží o několik haléřů. V Karlovarském kraji bude zítra většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až 38 stupňů. Nové zprávy a Lukáš Staněk. V Jáchymově na Karlovarsku dnes skleněné tabule zranili dělníka. Zřejmě na něj spadli ze zaparkovaného vozidla, které je převáželo. Jak se neštěstí stalo, vyšetřují policisté. Zraněného muže přepravil do nemocnice vrtulník, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Simona Kratochvílová.
4: Na místě jsme ošetřili muže, narozeného v roce 1994. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl pacient ve středně těžkém stavu předán posádce letecké záchranné služby, která jej dále transportovala do fakultní nemocnice Plzeň Lochotín.
2: Vysoké teploty komplikují lidem práci venku. Zaměstnavatelé proto umožňují častější přestávky nebo zajišťují větší množství vody. Pokud je to možné, upravují i pracovní dobu. Týká se to taky zaměstnanců údržby silnic Karlovarského kraje, třeba při frézování vozovky, říká ze společnosti Josef Bulka.
5: Dneska jsme vlastně tady po 8 hodině, oni už jsou na druhém místě, už jednu takovouhle akci mají za sebou, začínali někdy po 5 hodině ráno frézovat tu první akci, protože za těch vyšších teplot je to velmi nepříjemné a ani ta fréza už potom to nebere, protože ten asfalt se jim lepí na nože a už to prostě nepracuje, jak by mělo v těchto teplotách.
2: Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 halířů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím nevyjádřil. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti 4letému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ta potrestala wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26leté hráčky Jan Exner ve vysílání radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
6: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů, na horách 22 až 18 stupňů. V horských údolích Krušných hor ale ojediněle klesnou teploty až na 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 34 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, a biozátěž na trojce tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehody z Karlovarského kraje hlášené žádné nemáme. Doprava je plynulá. V centrech větších měst ale kvůli vedrům výjíždějí pomalu jedoucí kropící vozy, které vás můžou zdržet.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné páteční odpoledne, stále jste ve společnosti Rádia vašeho kraje. Už tuto neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář Josef Maršálek. Podrobnosti přineseme za chvíli a v této hodině si zasoutěžíme, a to o vstupenky do Motýlího domu v Karlových Varech. Parádní motivace, tak buďte ve střehu.
3: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

0: To byl Valdemar Matuška v 15:11 a my pokračujeme dál. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic, recept ze 3. místa roku 2022, cukrář Josef Maršálek. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: Jde do ní vidět.
3: No, konečně
1: to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? K Peťovi babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý. To když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku. Protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A tyhle likérové řezy jsou opravdu lehounké, šťavnaté a také krásné. Opravdu se povedly. Cukrář Josef Maršálek je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10:00 pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: A jak už tyto tóny napovídají, je tu čas si zasoutěžit. Dnes je v banku rodinná stupenka do Motýlího domu v Karlových Varech. Právě tady proběhne ve čtvrtek od 15 hodin akce pro všechny děti s názvem Vítání prázdnin. Děti si tak budou moci zkusit nakrmit housenku, ulovit rybu nebo malování na okno. Připraveny jsou zajímavé ceny, malování na obličej nebo zaplétání copánků. No ale to není vše, protože se blíží Mezinárodní festival v Karlových Varech. My pro vás máme speciální čtyřchodové festivalové menu pro dvě osoby s výhledem na Červený koberec a festivalové dění. A to v Humboldt Park Hotels and Spa. Tento čtyřhvězdičkový hotel je přímo v centru Karlových Varů. Nabízí široké spektrum léčebných, wellness i hotelových pobytů. V elegantní hotelové restauraci s letní terasou se podávají regionální i evropská jídla, včetně domácích specialit a moučníků. Pro návštěvníky Karlovarského filmového festivalu si letos hotel připravil speciální festivalové menu, včetně pestré nabídky nápojů. Pokud se tedy účastníte dnešní soutěže, postupujete do slosování, které proběhne v neděli 28. června. Poukaz v hodnotě 3000 korun může tak být váš. Ale samozřejmě nejprve musíte i dnes odpovědět správně na mou otázku. Tak pojďme na to, nebudeme zdržovat. Já se ptám, dobrý den, kdo se k nám dovolal?
1: Halo. Dobrý den, Ivana.
0: Ivano, a vy odkud voláte?
1: Z Bochova.
0: Z Bochova, tak paráda. A jak jsem říkala, soutěžíme tedy o rodinnou stupenku do Motýlího domu na speciální akci, která bude tento čtvrtek, a zároveň i o místo ve slosovacím osudí, kde můžete vyhrát 3000 voucher na speciální večeři v hotelu Humboldt Park Hotels and Spa. Tak zaprvé tedy musíme odpovědět na otázku a pak budeme postupovat dál. Já se tedy ptám, největším motýlem na světě je Queen Alexandra's Birdwing, český ptakokřídlec z královny Alexandry. Tento druh žije pouze v deštných pralesích Papui Nové Guineji. A já se ptám, dokážete se tipnout, jak velké až může být jeho rozpětí křídel? Za A 16 cm, za B 25 cm, anebo až 31 cm. Co myslíte?
1: Můžete mi to zopakovat ještě jednou?
0: Tak, jaké může být rozpětí křídel motýla česky zvaného ptakokřídlec královny Alexandry? Za A 16, za B 25, nebo za C 31 cm samozřejmě.
1: 31.
0: Myslíte 31, tedy za C?
1: Uh-huh. Ano.
0: No? Ano, je to tak, samice mají rozpětí křídel až 31 cm a jsou výrazně větší než samci. A taková zajímavost, často se plete s Atlas Moth, který má také obrovská křídla, ale není to motýl denní, je to můra. A já vám gratuluji k vaší výhře, zůstaňte na telefonu, domluvíme podrobnosti. No a vy ostatní nezoufejte, jsou tady písničky, které vás jistě potěší a taky si je s námi zaspíváte.

0: Láska má je zákon a Iveta Bartošová v 15 hodin a 36 minut. A teď už další reportáž. Rozpálené oblečení a práce s materiálem, který má až 150 stupňů Celsia. Dělníci na opravách silnic musí pracovat i při velkých vedrech. K dispozici mají proto víc pití, aby se ochladili, namočí si třeba do vody kšiltovku, a tak je ale pro ně práce náročná.
1: No nic kutí, ale nacouvává nám auto zbalenou, tak se připravte ke stroji a začneme dělat, dokud nezačne pálit sluníčko pořádně.
2: Před malou chvílí jsem slyšela, bude peklo.
1: Bude to peklo, je to náročný v těle podmínkách ukládat asfalt, který má 150 stupňů, jak to není úplně sranda.
2: Lukáš Třeba, mistr střediska, zaměstnanec údržby silnic Karlovarského kraje, mají chlapi častější přestávky v takovém horku?
1: Bohužel nemají častější přestávky, my jsme podřízený dodávce balený, takže když máme asfalt, tak musíme prostě dělat za každou cenu, ať se děje, co se děje.
2: Tomáš Zužo, je vám asi velké horko tady na tom stroji?
3: Je to finisher, je to stavební stroj, který vlastně pokládá teplou balenou.
2: Jak se ochlazujete?
3: Pitný režim. Jenom. Maximálně, nebo stín.
2: No, ten tady ale moc nemáte.
3: Zrovna dneska ne, je to náročná práce.
1: Zkoušíme se co nejvíc střídat v té partě, aby jsme vždycky zalezli aspoň jeden, dva do stínu, ale kam ten proces musí jet furt vlastně. Do té doby, dokáže ta zakázka není v uvozovkách hotová, no ten den. Nido, tady nech ještě vejš, aby tady zbyly třeba jenom 3-4 cm teď, jo, na tom spodku.
2: Jak to zvládají vaše nohy v těch botách, když stojíte na tom rozpáleném asfaltu? Víťo?
4: Jo, tak jako, ty jsou přímo balenářský boty teda. Ale není to úplně příjemný, když na to stojíte dlouho, taky vám hoří nohy, no. A když potom na konci žitě sundáte, tak to máte jak varhanky.
2: Takže pořád pochodujete, pořád nohy zvedáte, no, abyste nezůstal stát na jednom místě.
4: No, přesně tak, není dobrý úplně na to stát celou dobu, ale hledáte nějaký stín a tak, no. Teď je to začátek, teď je to ještě dobrý, to jsou ještě studený, jakože.
2: Ale za chvíli už to bude horší.
4: Jo, to už je pak i horší, no.
5: Jsem na dalším místě, kde silničáři pracují, tady zrovna frézují vozovku.
6: Mašina má 95 stupňů, je to všechno sála od té mašiny, od motoru, sluníčko, rozdíl.
2: Frézu ovládá pan Karel, máte otevřený prostor, takže klimatizaci samozřejmě nelze mít, je to znát. Máte častější přestávky nebo se nějak ochlazujete?
6: No, vodou, co máme v nádrži do frézy, jakoby... A čepici si namočíme, opláchneme se, napijeme se, jedeme dál, protože musíme to stihnout do té doby, než se to pořádně ohřeje, protože ta mašina už to potom nebere, protože se to lepí, jo. Ideální počasí je do těch 25-20 stupňů.
7: Chlapi mají k dispozici vozidlo.
2: Říká z údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.
7: Kde se můžou víc chladit, mají to vevnitř s klimatizací, takže se tady nějakým způsobem můžou ochladit a trošku zregenerovat.
5: Právě kvůli horkům tak upravuje společnost i pracovní dobu. To znamená, pokud to jde, začínají zaměstnanci pracovat buď brzy ráno, nebo potom později večer. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: proč se dovolené říká dovolená?
1: Třeba nikdo jí dovolil.
2: Protože máme volno.
3: Dovolí nám, že můžeme jet někam na prázdniny.
4: Že nemusíme chodit do školy.
5: Protože si tam můžeš dělat, co chceš, třeba se stavit na hlavu.
6: Protože máš volno.
7: Protože abyste si tam mohli koupit úplně všechno z nás, co si vzpomenete.
8: Že si tam můžeš dělat, co chceš, Anna, a v moři si můžeš stavět na hlavu.
9: Tak to je, když šéf nějakému svýmu pracovníkovi to dovolí.
10: Protože tam na dovolené se může odpočívat a má to dovolený, tam nemusí ani uklízet nic.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovarský kraj vyhlásil období zvýšeného nebezpečí požáru. Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů. U Mariánských lázní pokračuje výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty až 38 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji platí období zvýšeného nebezpečí požáru. Vyhlásil ho dnes hejtman Petr Kubis z hnutí ANO. K tomuto kroku hejtman přistoupil na základě oficiálního doporučení hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Na všech místech pokrytých vegetací, jako jsou lesy, pole, zahrady, parky a louky, platí přísný zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechniky a dalších zdrojů zapálení. Také provozování jízdy parních lokomotiv a spotřebávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se v této době dotýkají také zemědělců při probíhajících žních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Mezi Mariánskými lázněmi a osadou Skláře pokračuje výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty. 2 kilometry dlouhá cesta podél frekventované silnice druhé třídy bude stát více než 20 milionů korun. Hotová má být v závěru roku. Podle starosty Martina Hurajčíka z hnutí ANO půjde o smíšenou stezku, na které by měli mít přednost především chodci.
2: Cyklostezka to být nemůže, protože jsme chtěli tuto stezku udělat zejména proto, aby se obyvatelé Sklářů dostali bezpečně do Mariánských lázní a z Mariánských lázní do Sklářů. Je to smíšená stezka, kde je vlastně chodník s možným pohybem cyklistů.
0: Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000, informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli 3 Španělé. 99 dalších se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno. Nejnižší teploty 20 až 17 stupňů, na horách 22 až 18 stupňů. V horských údolích Krušných hor ale ojediněle teploty klesnou až na 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 34 stupně Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu pořádání kulturní akce FIŽO ode dneška až do neděle omezená doprava. Úplně uzavřená je například ulice Křížovnická.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, především Pavel Kučera, a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
3: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory, dáme.
4: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
3: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
4: No, tak co nám
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: Ne, to prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbra, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko a teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko a protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravují,
0: no,
1: ty čupřiny, že jo, furt to
0: tak těma mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: strašně
1: praktický.
0: Já tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle, je to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jinou, no, no, to je taková, jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milý Blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděli od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je, no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě. No, jistě,
0: tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský.
0: Ano.
1: Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum?
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicích. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle, to se musí
3: povědět. Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Starže Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: No.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam. Děkujeme. Děkujem. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty pívajzlice.
5: Ano.
8: Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z těch první republiky z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež budu jmenovat všechny.
5: Jako hercu. Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím.
3: Řekni.
5: Určitě. Ano, můžu rovnou říct.
3: No, řekni.
5: No, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy

0: U vás Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
1: No tak
0: samozřejmě.
1: To je jasné, vždyť no, si oni napsal jako... nejednu knihu, dvě
0: ano,
1: nebo tři?
0: Ano, tři, no tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
1: Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
0: já
1: si.
0: Já koukám, ano.
1: Máme součet?
0: No.
1: Víš, kam jdeme?
0: Do Pidivajzlic.
1: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
2: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
3: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej červený kout z řetězu?
2: Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
3: Děkuji vám.
2: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. O co nám vlastně jde?
4: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
2: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
4: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
2: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespearea. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
4: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
5: Ojeje! My máme noc patali s našima umělce, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
2: A vidíš to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
4: Proč myslíš?
2: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
4: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
2: To je správně.
4: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
2: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespearea. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
0: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespearea v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
1: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900 a Xindl X zpívá Dřevo.

starýho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, po tom dusnu, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil téma.
1: Úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych dívat z více.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
2: Děkuji moc.
4: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: dám
4: si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. A děkuju, že nám v těch horkých dnech tak se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano,
1: numero jenom dvojky a šestky,
2: no jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku, Přerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Dobře. Ano, a nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru. Navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: To je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Víte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že te slepice jak záděj, ne?
7: No jo,
8: aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
10: Počkej,
7: ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
10: Hele, tak v tom případě bych navrhnul,
7: Barkalovou ze svazu. No vidíš to, to je dobré. To má sice politický jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská. Soudruzi, tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Ale je. Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: No, správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
7: No právě. No.
9: To je starost.
7: Já vám děkuju. Že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli, čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje, je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic
0: nekomentuji, nedělej žádné zvuky.
1: Ne.
0: Nové odrůdy jarní cibulky, za B rozhledny cibulky.
2: Ajta, trajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované, krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: no
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš svoji rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeničním vrchu. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír, ale už je v pořádku, zajít se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka.
1: Zde zajíte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. Mm-hmm. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jednoho. Jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: že
1: tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytáhli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Mariša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Mariša. A scénku Mariša.
4: Jsi bílý nebo černý? Jsou ti černý?
5: Černý, mědej. Sváděla jsi to?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od Žida.
6: Od Žida?
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
6: Měli zavříno.
5: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila. A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, ale Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo, tlak?
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec, a co v takovém případě?
4: No, já když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: že... Mluvíme o tlaku pořád, viď?
4: No, mluvíme o tlaku. Tak se veče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A ty... Já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
4: Ale polecí, to musím, že... Jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary opraví střechu zámeckých lázní. Areál střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně čeká rozsáhlá rekonstrukce. Sněmovna přijala zákon o státních zaměstnancích. Návrh teď projedná Senát. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty až 38 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Lukáš Staněk. Karlovy Vary připravují opravu střechy zámeckých lázní. Město pracuje na projektové dokumentaci na její kompletní rekonstrukci. Jako léčebné zařízení přestaly zámecké lázně fungovat v roce 2020, kdy je nájemce uzavřel kvůli ztrátovému provozu. Město pak získalo objekt znovu do své správy před 3 lety a snaží se sehnat provozovatele. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí Karlovaráci zájemci jsou.
2: Se tam byli podívat asi 3 firmy, ta jedna má velký zájem, budeme se snažit připravit teda asi nějaký návrh nájemní smlouvy. Každopádně jednak uděláme tu střechu a opravíme ty divoký vývěry a myslím si, že do roka a do dne budeme mít nájemce, který zámecký lázně bude provozovat.
1: Ústecký kraj plánuje rozsáhlou obnovu areálu střední školy lodní dopravy a technických řemesel v děčínských Křešicích. Projekt podle krajského radního Jiřího Fedorišky z ANO počítá s investicí 250 milionů korun bez DPH. Po dokončení rekonstrukce by škola měla soustředit výuku do jednoho areálu a přestat využívat budovu v Pivovarské ulici.
3: Obnova se má týkat školní tělocvičny, odborných dílen i hlavní budovy školy. Kraj počítá s výměnou oken, opravou sociálního zařízení nebo zateplením objektů. Součástí projektu bude také nové zázemí pro obor zednické práce, oprava dešťové kanalizace a výměna vytápění celého areálu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Papež Lev XIV. Navštíví koncem září Paříž, potvrdil to pařížský arcibiskup Laurent Ulrich. Podle něj při této příležitosti bude sloužit mši na bulváru Champs-Élysées a na náměstí Svornosti, které se má zúčastnit až 500 000 lidí. Papež zároveň plánuje velké setkání s mladými na Národním stadionu na pařížském předměstí. Sport. Po fotbalovém útočníkovi Patriku Šikovi oznámil konec reprezentační kariéry taky obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slavie to po vypadnutí Česka na mistrovství světa oznámila na sociální síti Instagram. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů, na horách 22 až 18 stupňů, v horských údolích Krušných hor ale ojediněle teploty klesnou až na 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 34 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní situace v Karlovarském kraji je klidná bez hlášených nehod. Věnujte ale řízení zvýšenou pozornost. Velké teploty mohou mít vliv na stav vozovek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přejeme příjemné odpoledne s datem 26. června. Svátek dnes slaví Adriana i Adrian, tak nezapomeňte na gratulaci. No a i v této hodině přineseme témata, které momentálně rezonují v našem regionu. Jako například to, že 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začne už příští týden. My se za chvíli vrátíme do historie, a to k prvnímu ročníku, který se konal jen rok po druhé světové válce, a filmům, které se tehdy na festivalu promítaly. A nebo také to, že chladnější počasí si teď přejí především silničáři. I při velkých vedrech totiž musí pracovat venku. Nejhorší je to u pokládání asfaltu. Směs má až 150 stupňů Celsia. Počkejte si na podrobnosti.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO vyhlásil pro celé území Karlovarského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání platí na všech místech pokrytých vegetací přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Důsledky nerespektování zákazu upřesňuje Kubis.
2: Fyzickým i právnickým osobám za takové jednání hrozí finanční sankce až 100 000 korun.
1: Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí i na celý víkend. V Karlovarském kraji mohou teploty v sobotu překročit 37 a v neděli dokonce 39 stupňů Celsia. Například v Karlových Varech proto teď pravidelně vyjíždí dvakrát denně do ulic kropící vůz. Ulice kropí taky třeba ve Vintířově a v Sokolově je na náměstí budovatelů cisterna s pitnou vodou. Jak v extrémních teplotách pracují silničáři, vysvětluje Josef Bulka.
3: Začínali někdy po 5. hodině ráno, protože za těch vyšších teplot je to velmi nepříjemné a už to prostě nepracuje, jak by mělo v těchto teplotách.
1: Podrobnosti uslyšíte po 17:45. Karlovy Vary začaly měřit návštěvnost v lázeňských lesích. Na 5 místech jsou nově instalované sčítače pěších a cyklistů. Zařízení pomůžou zjistit, jak se lidé v lese pohybují, kolik jich přichází, kudy procházejí a jak se návštěvnost mění s ohledem na čas, roční období nebo počasí. Sčítače jsou u vyhlídky Diana, Gétovy vyhlídky, Altánu, Kamera Obscura, obory svatý Linhard a Jeleního skoku. V Jáchymově na Karlovarsku dnes skleněné tabule zranili dělníka. Zřejmě na něj spadli ze zaparkovaného vozidla, které je převáželo. Jak se neštěstí stalo, vyšetřují policisté. Zraněného muže přepravil do nemocnice vrtulník. Hudbu, průvody a pestrou podívanou nabízí od dnešního dne Centrum Chebu. Začíná totiž 28. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIŽO. V Chebu je dnes i náš regionální stopař, který vám v druhé polovině této hodiny nabídne vstup přímo z místa.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: To byly Brontosauři, je 17 hodin a 13 minut a teď už slibované téma. Karlovarský filmový festival letos slaví 60. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jen filmový festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archivu i kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči a připomeneme si, co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti.
1: První ročník Mezinárodního filmového festivalu začal 1. srpna roku 1946 a nebylo to v Karlových Varech. Tady se filmy sice promítaly, ale až den po oficiální premiéře v Mariánských Lázních. Tam bylo sice víc kin než ve Varech, město na soutoku řeky Teplé a Ohře zase filmaře inspirovalo. Natáčel se tu například němý film Erotikon Gustava Machatého. Režisér Gustav Machatý, který od poloviny 30. let pracoval hlavně v zahraničí, byl po válce hostem zdejšího filmového festivalu. Nesoutěžní přehlídka se konala v době odsunu Němců, kdy kinematografie Polska, Německa i Maďarska byly v troskách a hodně se točilo o válce. Festival nabídl k odreagování i novou komedii Nezbedný bakalář o Tatara Vávry.
2: Je to renesanční film a tak neměl velký úspěch u diváků, protože po osvobození film s opilým nebelanským bakalářem nebyl vhodný prostě. Nehodil se do té atmosféry.
1: Navzdory tomu, co říkal režisér Vávra, se ale publikum v roce 1946 bavit chtělo. Hvězdami prvních ročníků zdejšího filmového festivalu tak byly dvě tehdy nejzářivější herečky, tanečnice, zpěvačky a sexuální symboly. Z Hollywoodu přiletěla Američanka Rita Haywortová, která se právě v roce 1946 předvedla ve své vůbec nejslavnější roli Gildy s legendární scénou, v níž oblečená do černého saténu předvádí svlékací scénu s rukavicemi. And they had the earthquake in San Francisco back in 1906. Karlovy Vary ale pověstnou rusovlasou Ritu Haywortovou viděli už ostříhanou na krátko a odbarvenou na blond. Mimochodem ztrátou ohnivé hřívy prý americká herečka přišla o velkou část publika. Festival ale hostil ještě jednu blondětou krásku. Byla to největší sovětská herecká hvězda všech dob, Ljubov Petrovna Orlovová. Festivaloví diváci ji mohli vidět v předválečné bláznivé jazzové komedii inspirované americkou groteskou. Celý svět se směje. Orlovová byla výborná zpěvačka, tanečnice i herečka a v Sovětském svazu měla stejné postavení jako později ve Spojených státech Marilyn Monroe. Publikum ji zahrnovalo obdivem a říká se, že do ní byl zamilovaný i Stalin. Jeden z fanoušků se Orlovovou v roce 1953 po jednom z koncertů pokusil otrávit růžemi napuštěnými jedem. Od té doby se sovětská superstar lidí stranila. V Karlových Varech ale ještě ochotně chodila na besedy s diváky. Lenka Šumová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Dospívala Lucie Vondráčková, páteční den v kraji pokračuje, a to další reportáží. Rozpálené oblečení a práce s materiálem, který má až 150 stupňů Celsia. Dělníci na opravách silnic musí pracovat i při velkých vedrech. K dispozici mají proto víc pití, aby se ochladili, namočí si třeba do vody k šoltovku. I tak je ale pro ně práce náročná.
1: No nic, kutí, ale nacouvává nám auto zbalenou, tak se připravte ke stroji a začneme dělat, dokud nezačne pálit sluníčko pořádně.
2: Před malou chvílí jsem slyšela, bude peklo.
1: Bude to peklo, je to náročný v těchto podmínkách ukládat asfalt, který má 150 stupňů, jak to není úplně sranda.
2: Lukáš Třeba, mistr střediska, zaměstnanec údržby silnic Karlovarského kraje, mají chlapi častější přestávky v takovém horku?
1: Bohužel nemají častější přestávky, my jsme podřízený dodávce balený. Takže když máme asfalt, tak musíme prostě dělat za každou cenu, ať se děje, co se děje.
2: Tomáš Zužo, je vám asi velké horko tady na tom stroji.
3: Je to finisher, je to stavební stroj, který vlastně pokládá teplou balenou.
2: Jak se ochlazujete?
3: Pitný režim, jenom. Maximálně, nebo stín.
2: No, ten tady ale moc nemáte.
3: Zrovna dneska ne, je to náročná práce.
1: Zkoušíme se co nejvíc střídat v té partě, aby jsme vždycky zalezli aspoň jeden, dva do stínu, ale kam ten proces musí jet furt vlastně. Do té doby, dokáže ta zakázka není v uvozovkách gotová, no, ten den. Nido, tady nech ještě vejš, aby tady zbyly třeba jenom 3-4 cm teď, jo, na tom spodku.
2: Jak to zvládají vaše nohy v těch botách, když stojíte na tom rozpáleném asfaltu? Víťo?
4: Jo, tak jako, ty jsou přímo balenářský boty teda, ale není to úplně příjemný, když na tom stojíte dlouho, taky vám hoří nohy, no. A když potom na konci žíty sundáte, tak to máte jak varhanky.
2: Takže pořád pochodujete, pořád nohy zvedáte, no, abyste nezůstal stát na jednom místě.
4: No, přesně tak, není dobrý úplně na to stát celou dobu, ale hledáte nějaký stín a tak, no. Teď je to začátek, teď je to ještě dobrý, to jsou ještě studený, jakože.
2: Ale za chvíli už to bude horší.
4: Jo, to už je pak i horší, no.
0: Jsem na dalším místě, kde silničáři pracují, tady zrovna frézují vozovku.
5: Mašina má 95 stupňů, je to všechno sála od té mašiny, od motoru, sluníčko, rozdíl.
2: Frézu ovládá pan Karel, máte otevřený prostor, takže klimatizaci samozřejmě nelze mít. Je to znát. Máte častější přestávky nebo se nějak ochlazujete?
5: No, vodou, co máme v nádrži do frézy, jakoby, a čepici si namočíme, opláchneme se, napijeme se, jedeme dál, protože musíme to stihnout do té doby, než se to pořádně moře, protože ta mašina už to proto nebere, protože se to lepí, jo. Ideální počasí je do těch 25-20 stupňů.
6: Chlapi mají k dispozici vozidlo.
2: Říká z údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.
6: Kde se můžou víc chladit, mají to vevnitř s klimatizací, takže se tady nějakým způsobem můžou ochladit a trošku zregenerovat.
0: Právě kvůli horkům tak upravuje společnost i pracovní dobu. To znamená, pokud to jde, začínají zaměstnanci pracovat buď brzy ráno, nebo potom později večer. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 17:31 jste stále s rádiem vašeho kraje. Dnešek je pro školáky velký den. Dostali vysvědčení a po měsících strávených ve školních lavicích jim konečně začínají letní prázdniny. Zatímco některé děti se těší na pochvalu za celoroční práci, jiné mají možná trochu obavy. Jak by měli rodiče na vysvědčení reagovat, kdy je na místě odměna a proč by známky neměly být tím jediným, co nás zajímá? O tom si teď povídáme s kolegyní Danou Jelínkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak tedy oslavit dnešní den?
1: No tak možností je víc. Někteří rodiče vezmou děti třeba na zmrzlinu, jiní na oběd do restaurace. Podle Kateřiny Liškové, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí, je ale v tuhle chvíli nejdůležitější hlavně společně strávený čas. Sednout si spolu v klidu a popovídat si o tom, jak dítě uplynulý školní rok vnímalo. Místo rychlého hodnocení je lepší spíš naslouchat a vést ho k tomu, aby si samo pojmenovalo, co se mu povedlo a v čem se posunulo. A když už rodiče chválí, je důležité být konkrétní. Říct například, že si váží toho, kolik úsilí dítě do učení vložilo nebo kolik času věnovalo přípravě. A tyto věci přitom nemusí být nutně navázané jen na výsledky na vysvědčení.
0: Hodně rodičů přemýšlí, jestli je na místě i nějaká odměna.
1: Podle Kateřiny Liškové odměna může fungovat i jako ocenění nebo motivace, ale neměla by být hlavním cílem.
2: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
1: Každopádně je důležité, aby dítě cítilo uznání za snahu, nejen za výsledek.
0: Ale co když se to vysvědčení třeba tolik nepovedlo?
1: No tak to souvisí se zmíněnou pochvalou. Rodiče by si měli uvědomit, že výsledná známka nemusí zobrazovat množství snahy dítěte a to můžou vypozorovat v průběhu školního roku. Důležitý je ten proces. Pokud tedy vysvědčení není podle představ, rodiče by si s ním měli promluvit o tom, proč to tak dopadlo, jestli pro lepší známku udělalo nebo neudělalo maximum a pak tedy zhodnotit, co třeba do příštího roku zlepšit.
0: Čemu by se tedy rodiče měli vyhnout?
1: Nějakému rychlému srovnávání nebo hodnocení bez rozhovoru. Dítě pak může mít pocit, že nejde o něj samotné, ale jen o čísla nebo výkon.
0: A čekají nás 2 měsíce letních prázdnin. Měly by si děti v létě třeba nějakou školní látku procvičovat, aby nevyšly ze cviku?
1: Učitelka Markéta Holišová ze základní školy náměstí Curieových v Praze říká, že odpočinek po celoroční práci je rozhodně na místě. Nicméně některým dětem se může hodit procvičování. Rodiče se o tom můžou pobavit s učitelem.
3: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
1: Já jen dodám, že podle učitelky Markéty Holišové není každopádně potřeba mít 45-minutové vyučovací hodiny.
0: Jak zvládnout dnešní vysvědčení ze strany rodičů? Jsme probrali s kolegyní Danou Jelínkovou. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a školákům přeju krásné prázdniny.
4: Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Velkou porci hudby a také podívanou v centru Chebu nabídne ode dneška do neděle 28. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Přímo na místě už je na Chebském náměstí Krále Jiřího náš regionální stopař Josef Šorfa. Příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Zdá se to až neuvěřitelné, ale od roku 1970 láká festival FIJO každé dva roky domácí i zahraniční dechovkové soubory a stovky posluchačů. Jak to, že v Chebu je tak populární dechovka, tedy hudba, se kterou si lidé spojují spíš minulé a předminulé století?
2: Je to jednak proto, že tahle hudba tady má tradici, dneska začal už 28. ročník festivalu, a jednak proto, že zdaleka nejde jenom o dechovku. Soubory z Česka i zahraničí, letos se jich představí až do neděle celkem 12, hrajou kromě dechovky i další žánry, včetně populární hudby. Navíc se orchestry změnily v takzvané showbandy. Při hraní pochodují a doprovází je skupiny mažoretek. Takže FIJO je nejenom největší hudební svátek ve městě, ale i velká podívaná s koncertem na několika místech a s velkým průvodem souborů.
1: No a jak tedy ta podívaná vypadá dnes?
2: Po včerejším opoutávkovém koncertu začal oficiální program tady na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dnes ve 4 odpoledne zahrajovacím ceremoniálem, tedy představením všech orchestrů a jejich mažoretkových skupin. Teď odpoledne v té výhni to bylo poměrně náročné, hlavně pro účinkující. No a ti jsou jednak z Chebu a tady by mi neodpustili, kdybych konkrétně nejmenoval Městský dechový orchestr a taneční skupinu ZUŠ Cheb a také takzvanou Starou gardu městského dechového orchestru a chebský Smile Band. Přijeli i orchestry ze Zlína, Krnova, Kolína, Mariánských Lázních, Tachova, Sokolova a zahraniční skupiny z Maďarska, Kypru, Slovenska a dva polské orchestry. Ty všechny se tady představují a bude to pokračovat i večer od 7 hodin, a to koncertem v Krajince.
1: Já počítám, že i letos je na programu oblíbený průvod, je to tak?
2: Jasně, ten je naplánovaný na zítřek od 9 hodin. Všechny soubory vyjdou ještě za, doufám, přijatelného počasí z Májové ulice. Pokračovat se bude přes třídu Svobody na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Tady pak bude odpoledne pokračovat první festivalový koncert a později pak přehlídka mažoretkových skupin v Krajince, kde večer uzavře koncert Hany Holišové a New Time Orchestra. No a program včetně druhého a třetího festivalového koncertu a závěrečná show music je připravena i na neděli. A aby toho nebylo málo, festival se představí o víkendu také koncerty, třeba ve Františkových Lázních a v Pomezí nad Ohří. Ostatně celý program je na webu fijo.cz.
1: To byl Josef Šorfa z Chebu, kde dnes začíná 28. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Ve 6:45 čas říct si, jaké nás dnes čeká počasí a také možná přidáme zítřek v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vítám meteorologa Josefa Cinka. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak, jaký bude večer a možná i noc?
2: Tak očekáváme, že se nám ta kupovitá oblačnost, která se stále tedy ještě nevýrazně vyskytuje, bude rozpadat. V noci bude tedy jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty ty nám klesnou na 20 až 17 stupňů. Na horách očekáváme ten interval teplot mezi 22 až 18 stupni. No a zejména tedy na horách můžeme zaznamenat i tropickou noc. Tím termínem označujeme tedy v meteorologii noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňovou hranici.
1: No a co zítra?
2: Zítra tedy v sobotu nás čeká pokračující trend v oteplování. V platnosti je výstraha na velmi vysoké teploty a od zítřejšího dne nám tuto výstrahu nahradí výstraha na extrémně vysoké teploty, tedy extrémní stupeň nebezpečí. No a dále pak od zítřejšího dne začne platit výstraha i na riziko vzniku požáru s nízkým stupněm nebezpečí. Provázet nás bude tedy zítra opět podobné počasí, bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty odpoledne vystoupají na velmi vysoké až extrémní hodnoty, a sice na 35 až 38 stupňů. No a vysoké teploty nás čekají i na horách, kde očekáváme ten interval teplot mezi 30 až 34 stupně.
1: Takže v noci super, přes den peklo. A co bychom řekli o neděli?
2: Tak v neděli nám vyvrcholí vlna veder, slunečno bude i v neděli, na večer se ale již mohou především na horách objevit první přehánky, případně i bouřky. Ranní teploty v neděli 22 až 18, no a ty nejvyšší denní pak vystoupí na 36 až 40 stupňů Celsia.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás připravil meteorolog Josef Cink. Děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.

0: Stále se s Českým rozhlasem Karlovy Vary, přesně za 7 minut přichází 18. hodina a s ní další aktuální zprávy, tentokrát podání Lukáše Staňka, mého kolegy. No a pak už se můžete těšit na pořad Muziky, pořad, který se zaměřuje na skladatele, aranžéry, textaře, solové zpěváky, instrumentalisty nebo orchestry. A to jak z domova, tak i ze světa. Pro dnešní den se s vámi loučí Pavlína Kyselová a budu se těšit už zítra odpoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Bylo 18 hodin. Přes potok v Poděbradově ulici v Chodově na Sokolovsku vede nová betonová lávka. Okolí kostela v Bochově město upraví. Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 38 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. V Chodově na Sokolovsku stavební firma osadila v Poděbradově ulici novou betonovou lávku přes Chodovský potok. Nahradila starou ocelovou konstrukci, která byla v havarijním stavu. Součástí akce je taky úprava okolí, například chodníku. Za práce zaplatí radnice přes 4 miliony korun, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: Zároveň děláme i úpravu okolního chodníku, tak aby maminky s kočárkem, vozíčkáři nebo někdo, komu se hůř chodí, už šli rovnou z chodníku na lávku. Takže nebude to lávka samotná, bude to i drobná úprava toho okolí.
1: V Bochově připravují úpravu prostranství u kostela na náměstí. Po revitalizaci tam vznikne odpočinková zóna a taky několik parkovacích míst. Radnice se pokusí na práce získat evropské dotace. Součástí prací bude i instalace nové sochy. Pokračuje starosta Miroslav Egert z Hnutí místní.
3: Máme připravenou sochu svatého Jana Nepomuckého, kterou pro nás vytvořil mistr Ivo Rudolf, umělecký kovář z Vodné. A věříme, že budeme úspěšní v žádosti o dotaci, protože ten projekt bude někde kolem 4 milionů stát. A myslíme si, že možná polovičku bychom zase mohli získat z financování z evropských peněz.
1: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Pavel s Klempířem budou také diskutovat o plánovaném zákonu o audiovizi nebo situaci v kultuře. V Pekingu narazilo malé letadlo do tamního nejvyššího mrakodrapu. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na dva očité svědky. Letoun o velikosti auta nárazem poškodil dva skleněné panely na plášti budovy ve vyšších patrech. Záběry z místa ukazují padající trosky a odlomený ocas malého letadla po dopadu na zem. Budova City Tower je vysoká přes 500 metrů. Policisté po incidentu uzavřeli některé silnice a zabránili kolem jdoucím incident fotografovat. Čínské úřady se krátce po incidentu k situaci nevyjádřily. Nejsou ani informace o obětech nebo raněných.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů, na horách 22 až 18 stupňů, v horských údolích Krušných hor ale ojediněle klesnou teploty až na 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, na horách 30 až 34 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den pak většinou dobré. A biozátěž na Trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Plesné na Chebsku v městské části Šneky je z důvodu výstavby parkovacích míst částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Jezdí se tam kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky muziky pokračujeme devátým dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám zahraje komedii dechovka Pivoňka Pavla Čejčíka se zpěváky Jiřinou Salačovou, Lenkou Jakešovou, Hanou Sudkovou, Petrem Režním, Mílou Schovánkem, Jiřím Langmajerem a sborem Pivoňky. Příjemný a pohodový poslech vám přeje Antonín Bulka.

Písničkou Bublifuk se představila komedie Dechovka Pivoňka. Na text Milana Kořínka ji napsal kapelník Pivoňky, trumpetista, skladatel, aranžer, kamarád a pohodový člověk Pavel Čajčík. S textařem Jaroslavem Špirkem napsali píseň Mak a Šebestová.

Pavel Čajčík získal základní hudební vzdělání u Nestora Klatovských učitelů hudby Eduarda Klímy. Po absolvování HAMU učil v Klatovské lidové škole umění a v roce 1975 nastoupil jako trumpetista do orchestru Karla Vlacha. Po 5 letech zakládá s Eduardem Hrubešem populární dechovku Kozlovku.

0: Vnitřních personálních neschodách v Kozlovce zakládá Pavel Čejčík v roce 1983 svoji komediální dechovku Pivoňku. Základní nástrojové obsazení souboru byla flétna, altový saxofon, trubka, pozón, kytara, bas a bicí. Podle přání autorů a aranžerů se kapela rozšiřovala o jiné hudební i nehudební nástroje.
1: Pozor, uklidníme se. Raz, dva, tři, čtyři. Teď!
2: No!

Dramaturgii Pivoňky tvořily hlavně skladby Pavla Čejčíka a soudobých autorů. Pivoňka na svých koncertech se snažila vytvořit jednoduché lidové divadlo. Všechny písničky byly zasazeny do příběhu a byly propojeny dějovým leitmotivem. V roce 1984 byla velmi populární píseň Daniela Dobijáše Mateří douška. My si ji poslechneme v podání Pivoňky.

Textař Vladimír Sýkora mě poslal na zhudebnění text s názvem Mám tě rád, Zuzano Čejková. Na moji otázku, jak k tomuto tématu došel, mě vysvětlil, že byla na fasádě jednoho domu vyryta do omítky výše zmíněná věta a podle něj, že je to vhodné téma písničky pro komediální dechovku.

Komedie Dechovka Pivoňka v další písničce předběhla dobu. V roce 1985 nahrála písničku svého kapelníka a textaře Miloslava Procházky Doženeme západ.

Přínos komedy Dechovky Pivoňka Pavla Čajčíka do vysílání Československého rozhlasu byl takový, že se svou dramaturgií vyhýbala klasické lidovce o úpravám lidových písní. Veškerá její tvorba směřovala rytmicky a textově do popové hudby. Svoji činnost zakončila Pivoňka začátkem 90. let minulého století. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. V něm se dnes podíváme do minulosti a připomeneme staré řemeslo drátnické. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

schválně, co se vám vybaví, když se řekne dráteník a drátenictví? Encyklopedie drátenictví popisují buď jako specializaci kovářství, vyrábějící drát protahováním nahřátých tyčí ze železa, anebo jako podomní opravování anebo zpevňování nádob drátem spolu se zhotovováním výrobků z drátů a z plechu. No a právě na tento druhý výklad se v následujících minutách zaměříme. Jako společenský jev vyniklo drátenictví provozované podomními vandrovními dráteníky zpravidla slovenského původu. A dráteníci se dostali dokonce i do písniček.

dnešním špalíčku si povídáme o drátenictví a drátenicích. Ti kromě měkkého železného drátu používali i jednoduché nářadí, kleště, kladivo nebo šídlo. Nosili je v dřevěné krosně na zádech. Drátovali buď nepoškozené nádoby, aby se zvýšila jejich pevnost a odolnost, ale uměli také dobře vyspravit nádobí rozbité, prasklé. Nejstarším způsobem drátování přitom bylo takzvané haftování, tedy stahování praskliny v nádobě drátěnými kroužky. Kolem praskliny se vyvrtaly otvory, kterými se kousky drátu protahovaly a spojovaly. V 19. století pak převážilo obepnutí celé nádoby drátěnou sítí, uchycenou stažením v horní části.

vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný dráteníkům. Ti se kromě zpevňování a spravování prasklého nádobí věnovali i výrobě drátěných pastí, cedníků, klícek pro ptáky, věšáků a podobně. Po roce 1875 začali opravovat také plechové nádobí. Mnozí dráteníci dokázali sami vyrobit i jednoduché domácí nářadí, třeba lopatky na uhlí, struhadla anebo plechy na pečení.

Starému řemeslu drátenickému se věnujeme v dnešním Špalíčku a je třeba ještě dodat, že drátenici většinou vandrovali samostatně. Přespání a jednoduché jídlo si většinou na hospodářstvích prostě odpracovali. Vandrovali obvykle po celý rok, někdy i dva, nepřetržitě, dokud něco nevydělali a neušetřili i nějaký peníz pro vlastní domácnost. Domů se drátenici vracívali na Vánoce. Většinou ale žili ve špatných sociálních podmínkách. Po roce 1918 se drátenictví omezilo s nástupem levnějšího plechového nádobí, no a v českých zemích pak drátenictví zcela zaniklo po roce 1960. Faktem ale zůstává, že se drátenici dostali nejen do lidových písniček, ale také třeba do beletrie, výtvarného umění a nebo dokonce do opery. První původní česká opera, napsaná na české libreto, je právě Dráteník Františka Škroupa a je z roku 1826. My jsme si staré řemeslo drátenické připomněli i v dnešním Špalíčku. Pro dnešek už se ale s vámi loučí a pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: od 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Hejtman Karlovarského kraje vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Návštěvnost lázeňských lesů v Karlových Varech nově měří sčítače pěších a turistů. V Ústeckém kraji je zhoršená smogová situace. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 38 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. Hejtman Karlovarského kraje dnes vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Reaguje tak na současné nepříznivé počasí s vysokými teplotami a dlouhodobým nedostatkem dešťových srážek. Až do odvolání platí na všech místech pokrytých vegetací, jako jsou lesy, pole, zahrady, parky nebo louky, přísný zákaz rizikových činností. Mezi ně patří především rozdělávání a udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hasení. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Extrémní sucho a vysoké teploty vytvářejí v přírodě doslova tikající bombu, kdy k neštěstí stačí jedna jediná jiskra. A proto bych chtěl moc požádat veřejnost o dodržování všech stanovených zákazů. Jakékoliv jejich porušení lze považovat za přestupek, přičemž fyzickým i právnickým osobám za takové jednání hrozí finanční sankce až 100 000 korun.
0: Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se v této době týkají taky zaměstnanců přižních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Karlovy Vary začaly měřit návštěvnost v lázeňských lesích. Na 5 místech jsou nově instalované sčítače pěších a cyklistů. Zařízení pomůžou zjistit, jak se lidé v lese pohybují, kolik jich přichází, kudy procházejí a jak se návštěvnost mění s ohledem na čas, roční období nebo počasí. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky jsou sčítače u vyhlídky Diana, Gétovy vyhlídky, Altánu, Kamera Obskura, obory Svatý Linhard a Jeleního skoku.
3: Tyto lokality patří z hlediska návštěvnosti mezi nejvíc frekventovaná místa v karlovarských lázeňských lesích. Získaná data nám poskytnou informace, jak lidé lázeňské lesy využívají a díky těmto datům budeme moci citlivěji plánovat pracovní činnosti a také lépe vyhodnocovat zatížení jednotlivých míst a v návaznosti na to budovat další infrastrukturu.
0: Projekt vznikl ve spolupráci s katedrou lesnické a dřevařské ekonomiky Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a navazuje na mezinárodní projekt zaměřený na udržitelný turismus. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2020. Podle soudu v ní SPD být nemělo.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu pořádání kulturní akce FIŽO ode dneška až do neděle omezená doprava v centru města.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, pamatujete si, jak jsme před časem rozebírali slovo pinožitce?
2: Pamatuju, nahlíželi jsme do etymologického slovníku.
1: No a vy jste si tehdy říkala, že najdete ještě nějaké slovo na pi, na p a měkké i. No a našla jste, dnes si ho rozebereme, protože to si taky často říkáváme, odkud to slovo je. Můžu ho říct já nebo ho řeknete vy?
2: Jen si ho užijte, já ho pak taky ráda řeknu.
1: Protože zas tak často si ten komfort říct takové slovo do vysílání nemůžu dovolit.
2: Opravdu, tak si pak řekneme proč.
1: Pitomí.
2: Pitomí, tak. A víte co, kdybychom byli v ruskojazyčném rozhlase, tak to slovo můžete říkat pořád.
1: To snad ani ne, prosím vás.
2: A zcela regulérně a já vám hned řeknu proč. Etymologicky vývojem významu toho slova šlo původně o to, že se tak označoval někdo, kdo byl krotký, vychovaný, pěstovaný, zkrátka někdo, kdo měl veškerou péči. A pozorováním zvířat, která byla chována v zajetí, se dospělo k tomu posunu významu. Původní tedy bylo odchovanec, někdo, kdo je opečováván. Ale ta zvířata v zajetí ztratila svoje běžné instinkty, jako že nebyla schopná bojovat o život, nebyla dost bystrá, ostražitá. Dokonce se v tom slovníku etymologickém uvádí, že tyto instinkty ztratila zvláště, když stučněla.
1: Takže když si to tak rozebereme, podle jednotlivých podvýznamů dá se říct, tak když se řekne pitomí, tak si představím, že je to někdo hloupý, kdo neumí myslet. Nebo
2: tak
1: nemá
2: se to dneska nejčastěji užívá, ano.
1: Možná ještě někdo, kdo není soudný.
2: Nebo hloupý, omezený, to se taky uvádí ve slovníku jako ty hanlivé významy. Kdo si, kdo je bezvýznamný, bezcenný, nebo něco, co je bezcenné.
1: Taky omámený, otupělý možná, já jsem z toho úplně pitomý, řeknu. Třeba z nějakého prášku, který si vezmu na bolest zad.
2: Vy možná, já bych řekla, kdybych byla muž, že jsem pitomej, protože...
1: No jasně, já jsem chtěl dodržet tu korektnost jazykovou vysílání.
2: Což je u těch slov s příznakem citovým potom poměrně legrační.
1: Tak jste mi povolila ještě to, co vůbec nemůžu říkat ve vysílání, ani nechci, protože jsme normotvorní, ale teď to řeknu, já jsem pitomej. No a pak taky o zvířeti se to dá říct. Ten pes je úplně pitomej.
2: No a dneska tím samozřejmě myslíme právě, že je trošku už zblblej, ale ten původní význam by byl ochočený. Právě díky tomu, že byl odchován v zajetí a je krotký, chová se jinak, nemá ty instinkty. Takže teď zpátky k té ruštině. V ruštině si to slovo původní význam stále zachovalo, takže nedávno jsem například měla v ruce cvičebnici ruského jazyka a tam byla fráze pitomec našeho fakultěta, jako absolvent naší fakulty.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
0: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
3: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
0: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
5: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
6: Tak.
5: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
0: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodu.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Takže když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného. Že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký

0: trošku jako sádra. To znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
1: Takže preventivně to nepůsobí?
0: Nepůsobí. Tam je důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
1: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Je to normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší ty lymfatické otoky kolem jako dokola kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník,

0: které by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky šít. Já bych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu, jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
1: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
2: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
1: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
2: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den, já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou, podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách, po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, tamogeneraci, tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový?
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě, někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to takže už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
3: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
4: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
3: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
5: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
3: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
6: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
7: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
6: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
7: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frolich.
8: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
7: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Dnešním country oslavníku se po druhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: Zasu je ode všeho kousek a možná ještě o něco víc.

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Penrhyls. Před měsícem vyšla pod jiným názvem v edici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's the Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Willieho Nelsona je Po Mejdanu, The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter, dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Ulíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, který se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potrem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší Country před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule, odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mami.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v Libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo. Ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk? To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese. Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde, vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
4: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
5: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
4: Prosila maminku.
5: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
4: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
5: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
4: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
5: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
4: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
5: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
4: Ptala se.
5: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
4: No a jaké to tam bylo?
5: Je tam hezky, světlo a teplo.
4: A co ještě jsi tam viděla?
5: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
6: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
5: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
6: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, kdy by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka?

kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho, jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnost. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník.

0: živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám Larry, že sem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo, jí-ha-ha.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro. skoro jako opice, vřeštěly opice, skoro. Protože tak jako my, nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem.
3: Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
2: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam.
3: Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice.
2: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
3: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
2: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
3: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
2: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
3: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
2: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš.
3: A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
2: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne. A blížil se večer.
3: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
2: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
4: Uhni, tohle je moje cesta,
2: huhňal a ošklivě se mračil.
3: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesmělý lvíček. Dobrý večer.
4: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
3: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
2: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
4: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
2: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
3: Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč. A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
5: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
3: řekl slon a objal ho chobotem.
5: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
3: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
5: O, nosorožci už jsou takový, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
3: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to. No,
0: no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

Bonapart totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ní. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl z palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách děti sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla? Opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo zakládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řeklo sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete, nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlubte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu, obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha.
1: No tak... Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě čistě vaše věc a já chci být diskrétní. Ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje. I když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná. Nechutná. Mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá. Ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak
0: a udržet
1: si
0: to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom, aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody, a aby to nebylo suchý moc. A, ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do Sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mašku, protože mi to dala, že mi to dala vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty, půjdu po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát a říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. Ano. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochválte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochválte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste
1: tak,
0: tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu. Ano, a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: Luboši. Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá, než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuji docela, mám více nebo to je jedno, ale není.
0: No, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonín, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten, ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinové. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty dávali ty medaile a výhodnost všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. Uh-huh. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku je to kilometr, že my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaili.

0: medaili.
1: Jú.
0: Chůze pro zdraví. Mene je to krásná medaile, kde je vlastně svobodě brady, že je znak, a pod druhé strany je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka, nebo dost, 102,5 roku měla.
1: Tak to je úctyhodné.
0: Tak to byla nejstarší.
1: Ale po téhle souhrné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
0: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem tu měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
1: No vlastně, podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
0: No,
1: to znamená pohyb,
0: ano,
1: aby se výdej rovnal příjmu potravy.
0: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
1: Tak v tom
0: to
1: pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
0: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda, to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oproceny tam okolo celého tam těch lázní, a v 9 hodin to skončilo večer, a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říkám, ty Poděbrady jsou nádherný teda. A je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
1: tam začala jste hezky
0: teda.
1: Letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky, děkuji, dobrou noc.
1: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte, a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/lomítko linka dává dohromady tyhle 2 hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké. A to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg. A to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je 1x týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kg za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet? Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculatá, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla na dváhu.
0: Jo, tak jo.
1: Na dváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako ne, jakože závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila no, páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama, všechno, a cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří, a zase ujdu kousek a zase se mě smrkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu, no.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální, komplexní nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Tady by se, já už to...
1: Před rokem a půl, no, jsem byla, jako, chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo? A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to týká frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to genetické, se ptám.
1: Ona má 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky v Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: Má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě, říkají vám, kolem mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
0: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
1: Jo.
0: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
1: Ohledně toho ozempíku.
0: To bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pít. Víte co?
0: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl 2x před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat, ani plavání mocné. Takže asi to švihadlo a sem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám. Takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit. Budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět.
1: Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mně osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Všechny posluchače. No, já jsem mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocím.
1: Vylečilo vás to, jo?
2: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu, to naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, a nebo musíme mít méně než 80 kilo.
1: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
2: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
1: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
2: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
2: Ale
1: moc dobře.
2: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jak jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
2: Já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Nesouvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
2: Halo?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
2: Já žádný doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
2: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud no. máte tenhle problém.
2: Tak jo.
1: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
2: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
2: No,
1: děkuji.
2: Tak jo.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Myslím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit šatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Anžel byl ze Slovensko, tam jsme měli chalupu. Ubyteše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím si ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka
1: ne,
0: vám s tím hlfne.
1: Ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: Žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně hodně
0: zdravíčka. V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji, no chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: To
0: já díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha, abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba ledna, února loňského roku tak kilo, kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jeho efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dost do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepsal ani za nic. A sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si prý připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120? To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale v plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec kusy na trlici. No, to snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, ať to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. To se mě stalo jednou do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. A no a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumina takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla, udělala jsem a ono to šlo, dva kroky a ona a teď dojde tady k tomu umývat. Tak zase jsem došla, teď zpátky a nacvičila mě a pak spěchala na vrak, tak jela domů a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přesla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem a myslím si, jak ten pán přede mnou říká, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozcvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom mě paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, pan Švysoký věk, to nešlo. No a že ten

0: dietela. Ja ráno vstávam, tak už 9. stanu, obleču sa a idem ven. A vracím sa kolem poledne a nesnídam nikdy. A vracím sa kolem poledne, ja mám vždy odpoledne vařívam, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodine, po 12. polivku a sú na 11. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
1: Vy jste jako řekyně. Takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
0: Taky někdy já v 6. Taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je samý vrch, samý kopec v Brně.
1: Ano.
0: Takže my jsme vnímali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsme bydeli jeníče, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
1: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma, to nejdůležitější.
0: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
1: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěsti, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se pěkně. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeji všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo, jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z posteli snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jak živa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat. Protože bydlím kousek od Labe, takže jako Klaby to byly krásný rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajd-Hamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, lesníma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem vyběhla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina. Jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlez do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekl, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach a já teď začínají prázdniny, mě přijedou nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti, paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra, občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc necním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuji a přeji vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po 3. dítěti. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. Mm-hmm. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude sticha, tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám, radši tlustá než blba.
0: Mě říkali, ale mě říkávali kdysi dávno a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
1: Ano, ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? Mm-hmm. A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs a do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? Mm-hmm. A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená, jo? A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte? Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále a tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, tipuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No, Rudo, ale řeknu vlastně, vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No. Ještě to mělo do hru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládají o všem možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilo za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Yeah. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říká, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný prašci tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na výšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuju, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macoun a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
7: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už už mám všechno, to víš, už snažím se být dobrý.
9: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Díky.
7: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
8: Skoro.
7: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přinesl radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
7: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
7: Typni Nevím,
9: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
7: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
7: Co jde?
9: Dobrý počtač.
7: No dobře, no když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, že jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
7: Nápoj, lásky, číslo, dát.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
9: No, asi ne. No co?
7: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růst, jo?
9: Ne, to je...
7: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
12: Mám po tom
6: tobě v srdci jizvu čas od času rozbolí, když

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord.

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silné emotivní zážitky. Jo? Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slavia vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš.
2: Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš. Kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat,

0: tebe pochválil, tak vyjádři se k jeho malířské technice a řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
1: Řekni upřímně,
2: to je nádhera.
0: Toho neumíš.
2: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
0: Ano.
1: No prosím.
2: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
3: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
4: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
3: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl v Černým divadle, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil, i když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím, no ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po 3 letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam 5, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman Skamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
2: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku se na taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Suprafonu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
0: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
2: Ne, já naopak, já jsem kradl.
0: Komu?
2: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
0: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
2: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
0: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: Já počítač myslíš, no, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
5: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
5: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
5: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
5: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
5: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
5: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
5: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
2: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistický mladýho socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
3: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
3: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
6: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
3: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
6: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
3: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
6: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
3: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
6: No když tě chytíš, tak co?
3: Ale já tě stejně nedohoníš.
6: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
3: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
6: Tak ctěrade, já se teda otočím,
3: tak
6: jo?
3: Tak se otoč.
6: Tak.
3: Ale je to síla, Šárko.
6: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
3: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
6: Víš co, do toho háje si jdi sám.
3: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
6: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
3: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
6: Na řípu jako na hradu.
3: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
6: Myslíš Germáni?
3: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
6: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbost.
3: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
6: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
0: František Ringočech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
2: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
2: Děkuju a hodně štěstí všem.